0: Vyslechli jsme Gloria pro soprán, sbor a orchestr Francise Poulenca. Solový part přednesla Kathleen Battle, Tanglewoodský festivalový sbor a Bostonský symfonický orchestr řídil Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Harold v Itálii Ettora Berlioze představuje neobvyklé spojení programní symfonie a sólového koncertu. Skladbu napsal roku 1834 na podnět Nicoli Paganiniho, který si přál koncertantní dílo pro svou violu od Antonia Stradivariho. Berlioz však vytvořil originální symfonii se sólovou violou, jejíž part je spíše součástí orchestru než virtuózním sólovým nástrojem. Harolda v Itálii vyslechneme v nahrávce Johna Eliota Gardinera z Orchestre Révolutionnaire et Romantique, sólový violový part přednese Gérard Cozet.

0: Vyslechli jsme symfonii se sólovou violou Harold v Itálii, dílo Ektora Berlioze. Sólový part přednesl Gérard Cossé, orchestr Revolutionnaire et Romantique dirigoval John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus 11 čendoských antemů zkomponoval Georg Friedrich Händel pro Jamese Bridgese, vévodu z Čendosu, k soukromému provozování v zámecké kapli jeho sídla v Canons. Protože kaple tehdy ještě nebyla dokončena, konaly se bohoslužby v kostele svatého Vavřince ve Whitechurch, kde byly Händelovy antemy také poprvé provedeny. Z tohoto cyklu jsme pro náš pořad vybrali antem číslo 10 The Lord is my light. Účinkujícími jsou Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: To byl anthem The Lord is My Light z cyklu čendoských anthemů Georga Friedricha Händla. Jeho interprety byly Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou devátou symfonii zkomponoval Dmitrij Šostakovič krátce po skončení druhé světové války. Namísto očekávané pompézní oslavy vítězství však vytvořil ke značné nelibosti sovětských oficiálních míst dílo, v němž se střídají groteskní a pochmurné polohy. Ve vedlejším tématu první věty dokonce bývá někdy spatřována karikatura Stalinova velikářství. Symfonii číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče si na závěr našeho pořadu vyslechneme v podání Bostonského symfonického orchestru pod vedením Andrise Nelsonse.

0: Dozněla symfonie číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme předehrou Sen noci svatojanské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech jako jedno ze svých prvních mistrovských děl. O 16 let později tuto původně koncertní předehru začlenil do scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojanské, která se jí stala inspirací. Vyslechneme ji v podání Londýnského symfonického orchestru, který diriguje John Eliot Gardiner.

0: Dozněla předehra Sen noci svatojanské, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vespere solennes de confessore, česky slavnostní nešpory o vyznavači, zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1780 v Salzburku. Je to jeho poslední velké liturgické dílo určené pro salzburskou katedrálu. Mozartovy slavnostní nešpory vyslechneme v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídí Trevor Pinnock.

0: To byly Vespere solennes de confessore, slavnostní nešpory Wolfganga Amadea Mozarta v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Septet S-dur pro neobvyklé obsazení klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas napsal Ludwig van Beethoven v letech 1799 až 1800 a od počátku se stal jedním z jeho nejoblíbenějších děl. Vyslechneme jej v provedení francouzského souboru historických nástrojů Le Concert de la Loge, který vede od houslí Julien Chauvin.

0: Septet S. dur Ludwiga van Beethovena přednesl soubor Le Concert de la Loge, který vedl od houslí Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Dvě orchestrální serenády Johannesa Brahmse můžeme považovat za významný předstupeň jeho symfonické tvorby. Serenádu číslo 2 A-dur napsal roku 1859 a věnoval ji Kláře Schumannové. Skladba je pozoruhodná mimo jiné neobvyklým obsazením orchestru. Chybějí v ní housle, díky čemuž mohou výrazněji vyniknout dechové nástroje. Významnou inspirací se Brahmsovi staly kromě jiných právě Mozartovy serenády pro dechové nástroje. Serenádu číslo 2 A-dur vyslechneme v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vyslechli jsme serenádu číslo 2 A dur v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestr Revolutionnaire et Romantique, který řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D dur.
0: Moteto pro pět hlasů Jesu meine Freude napsal Johann Sebastian Bach pravděpodobně mezi léty 1723 až 1735, patrně pro smuteční bohoslužbu. Svým rozsahem i kompoziční a interpretační náročností by jej bylo možné s trochou nadsázky označit za koncert pro sbor. Basso continuo sice není v partituře výslovně předepsáno, jeho účast se však v Bachově době předpokládala. Moteto Jesu meine Freude vyslechneme v podání francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion, který vede Raphael Pichon.

0: Doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. Soubor Pygmalion řídil Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet G-moll napsal Dmitrij Šostakovič mezi červencem a zářím roku 1940 na podnět členů Beethovenova kvarteta, pro které později vytvořil téměř všechny své smyčcové kvartety. Premiéra se uskutečnila 23. listopadu 1940 v malém sále Moskevské konzervatoře. Beethovenovo kvarteto tehdy doplnil u klavíru sám skladatel a provedení se setkalo s mimořádným úspěchem. Už 29. dubna následujícího roku zazněl kvintet také v americké premiéře v newyorské Carnegie Hall. Šostakovičův kvintet si nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Martin Helmchen klavír, Peter Schemann housle, Veselin Gelev housle, Alexander Zemcev viola a Kristýna Blaumane violončelo.

0: Vyslechli jsme klavírní kvintet G-moll Dmitrije Šostakoviče v obsazení. Martin Helmchen klavír, Peter Schemann a Veselin Gelev housle, Alexander Zemcov viola a Kristýna Bloumane violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tafelmusik je reprezentativní kolekce komorních i orchestrálních skladeb, kterou Georg Philipp Telemann vydal vlastním nákladem roku 1733. Z této sbírky si nyní poslechneme koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo. Vyslechneme jej v podání souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Wenz, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle, Phoebe Caray, barokní violončelo a provedení řídí Reinhard Goebel.

0: dozněl koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo v provedení souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle a Phoebe Caray, barokní violončelo. Provedení řídil Reinhard Goebel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro orchestr Bély Bartóka je jedním z nejhranějších orchestrálních děl 20. století. Bartók jej zkomponoval mezi 15. srpnem a 8. říjnem roku 1943 a o dva roky později jej ještě revidoval. Z bohaté diskografie tohoto významného díla jsme na závěr dnešního pořadu vybrali vysoce hodnocenou nahrávku Cincinnati Symphony Orchestra, který diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme koncert pro orchestr Bély Bartóka. Cincinnati Symphony Orchestra dirigoval Paavo Järvi. Tento snímek zároveň uzavřel dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Příjemné sobotní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Dnes jsme pozváni na návštěvu k hudebnímu skladateli Martinu Smolkovi. Martine, dobré ráno.
1: Dobré ráno, vítej u nás.
0: Já jsem na návštěvě u Martina v jeho pražském bytě. Je docela parný červnový den. Za chvíli přijdou Martinovi děti, Martinova manželka Anička přivede děti, takže to budeme mít i s akustickým pozadím asi. Zvířeš nějaké nemáš, Martine?
1: Zvíře nemám, pavouk je tichý.
0: Pavouk je tichý. Martin Smolka, představila jsem ho jako hudebního skladatele a jsem docela zvědavá, jakou hudbu od něj v jeho výběru můžeme čekat. A hned vlastně ta první skladba, nebo ty dvě skladby byly z hudební obětiny od Johanna Sebastiana Bacha, tak se na ten výběr opravdu těším. Proč Bach? Proč hudební obětina?
1: No, je to taková vzpomínka na rána na šumavské chalupě, kde můj tatínek vždycky první jeho cesta z postele vedla k rádiu a zapnul, tam byl naladěný Bayern 4 Classic, bavorský rádio, a tam obvykle hráli takhle po ránu barokní hudbu. Tehdy jsem ještě nepoznal, že v autentické interpretaci, což byla u nás doma docela taková jako podvratný vliv, protože tatínek, který bádal o Zelenkovi a spoustu toho věděl o baroku, tak byl muzikolog, hudební historik, tak měl rád takovou tu romantickou interpretaci, která je dneska už poněkud vyvětralá.
0: Já jenom doplním pro ty, kteří to nevědí, možná takový posluchači jsou, Martinův tatínek byl Jaroslav Smolka, hudební teoretik, skladatel, pedagog.
1: Takže tam prostě k těm prosluněným ránům patřil tenhle ten zvuk a to dneska vnímám trochu jako takový ten ideální stav na počátku. Bájna Atlantida. A tady na té nahrávce, kterou jsem vybral, mě zvlášť lahodí zvuk barokní flétny, flauto dolce.
0: To je nahrávka, my jsme vlastně neřekli v podání, koho jsme poslouchali, to je nahrávka v podání čtyř interpretů Bartolda Kuikena na příčnou flétnu, Sigiswalda Kuikena na housle, Wielanda Kuikena, ta rodina Kuikenu, na violu da gamba a na čembalo hrál tedy jejich kamarád Robert Konen.
1: Příjemná, klidná hudba a vévodí tam ta barokní flétna, flauto dolce.
0: Barokní flétna, flauto dolce, a my se z toho baroka neodchýlíme ani v té hudbě, kterou budeme poslouchat v zápětí, a to bude, Martine?
1: To bude Jandismas Zelenka, Missa Sanctissime Trinitatis, z toho pouze jedna část, Agnus Dei číslo 1. Musím předeslat, že to zase souvisí s tím mým tatínkem, který o Zelenkovi bádal a napsal o něm knihu, a ta část, kterou jsem vybral, tam mi úplně lahodí hudební nástroj, který se jmenuje šalimo, údajně předchůdce klarinetu. Na to tehdy v těch 90. letech přijel, protože to je nahrávka Marka Štrincla, muzika Florea, ale měli na tenhle ten nástroj někoho z ciziny, z Německa, myslím. No a další věc, která je tak jako osobní, že tam zpívá tady v té části bas Michal Pospíšil,
0: Michal,
1: se kterým jsme chodili na gymnázium. On byl asi o dvě třídy níž, tak tehdy jsem se moc s ním nebavil, ale dobře si ho pamatuju, protože on byl takový ten originální, svérázný člověk. Jezdil do školy na koloběžce, což v těch 70. letech byla naprostá extravagantnost. A já vlastně ho mám i moc rád, jak zpívá nebo zpívával, protože on je z takový té první generace těch lidí, kteří tady dělali tu barokní hudbu, čili ještě neměli to hladké západní školení, a člověk ho pozná po hlase. On má prostě svůj hlas jakoby neskomolený nějakým školením. Takže Šalimo a Michal Pospíšil v Zelenkovi.

0: Tak to byla část Agnus Dei z Missi Sanctissime Trinitatis od Jana Dismase Zelenky z nahrávky souboru Musica Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrinclem a ten hudebník, který hrál na Šalimo, o němž se Martin Smolka, náš dnešní hostitel, speciálně zmiňoval před touto skladbou, tak to byl Christian Leiterer. Jsme tedy na návštěvě u Martina Smolky a Martin Smolka nás stále nechává v baroku. Antonio Vivaldi.
1: Tak tentokrát je to tak, že já jsem měl to štěstí, že jsem psal pro Freiburger Barok Orchestr. Prostě jsem dostal takovou pěknou objednávku, abych napsal skladbu pro spolupráci specialistů na novou hudbu, to byl Ensemble Recherche, a tady těch Freiburger Barok Orchestr. A akce byla, jak to někdy v tom Německu bývalo, velmi jakoby štědrá a velkorysá. A rok předtím, než měla být premiéra, mě pozvali do Freiburgu na takový kurzy, který tam tyhle ty dva ansámbly měly pro studenty, abych se mohl seznámit s těma lidma, s těma nástrojema a abych lépe věděl, jak pro koho píšu. No a Freiburg se mi moc líbil a když zrovna nebyla práce, tak jsem se tam toulal po starém městě a moc se mi líbila jedna zvláštnost, to je totiž město pod horama, pod tím černým lesem a tím městem prostě protékají horské potoky a oni je nemají v kanalizaci, jako my tady. Nýbrž to tyče prostě po ulici v takových speciálně vydlážděných archaických kanálcích, jo, vedle chodníku třeba. No a pak je tam nádherný náměstí s katedrálou, kterou jsem v takovým jako působivým podvečeru slunečným si prohlížel, byl jsem úplně euforizován, strašně se mi to líbilo, prohlídl jsem si celou katedrálu, pak jsem vyšel ven a koukal jsem zvenku a teď, abych měl ještě takový jako celkový pohled, tak jsem couval, až jsem zapadl do toho kanálu s tím horským potokem. A tak jako my se teď smějem, tak jsem tam dostal na těch zádech prostě záchvat smíchu. A teď jsem se tak jako pobaveně rozhlížel, kdo se bude smát se mnou, ale oni ty kolemjdoucí spíš jako mě obcházeli s vyděšenými výrazy. Tak to je moje historka s Freiburkem.
2: Pomohl ti někdo?
1: Ne, nebylo potřeba. Jsem se prostě zvednul a po chvíli jsem se i přestal smát. No a tam mi taky darovali 3 CDčka toho Freiburger Barok Orchestru a já jsem teď si dal práci a všechny 3 jsem si proposlech a rozhodoval jsem se zodpovědně, co teda dneska pustím. No a zjistil jsem nakonec, že prostě nejlepší je máloplatný ten Vier Jahreszeiten, ty 4 roční doby od Vivaldiho. Že tam je sice mnoho hudby, která vypadá jakoby, že by to bylo zajímavější nebo méně otřelé, ale já jsem nakonec prostě vybral to léto, protože jako kdyby i oni měli větší ctižádost to zahrát nějak jinak, než jsou všechny ty existující interpretace, tak je to úžasně zvukově bohatý a speciálně ta doprovodná skupina, to basso continuo, je takový vypracovaný do detailů a člověk tam opravdu slyší to léto, prostě bzučet a vonět.

0: Léto ze čtveraročních dob od Antonia Vivaldiho hrál freiburský barokní orchestr, řídil Gottfried von der Goltz. Jsme na návštěvě u Martina Smolky a vidím, že Martinův výběr nás vede ještě hlouběji do hudební historie.
1: No, tohleto CDčko jsem taky dostal a taky to souvisí s mojí prací, protože jsem psal na objednávku velikonočního festivalu brněnského docela nedávno a tam ten dramaturg byl takový pečlivý a už několik let dopředu jsme vedli diskuze o tom, pro jaké interprety bych mohl napsat to speciální dílo na tenhle ten velikonoční festival duchovní hudby se to jmenuje. No a já jsem během toho hledání vlastně díky internetu zjistil, že už tady dnes prostě v této zemi, kde člověk pořád z toho rádia slyší takový spíše operní zpěv, takže máme velmi krásný hlasy, který zpívají renesanční hudbu. Lidi, kteří už jsou nová generace, jsou vyškolení na západě, ve Francii, konkrétně tady ten vedoucí Vojtěch Semerád. A jde teda o soubor kapela Mariana a já prostě jsem si je zamiloval podle nějakých nahrávek a domluvili jsme se teda v Brně, že to bude pro ně, ten Vojtěch Semerád s tím souhlasil, pak jsme se sešli, byla to krásná spolupráce, no a při té první zkusce jsem dostal CDčko a první, co bych z něho rád pustil, je Ave Maria. Je to textově trochu jiné Ave Maria, než to nejběžnější. Je tam zdráva s Maria, milosti plná Pán s tebou, jasná Pano, Virgo Serena. Tak to se mi taky moc líbí, prostě tyhle ty variace na tu lásku k Panence Marii. A nějak to slyším i z té hudby, která tak jako klidně plyne a je jakoby průzračná.

0: Doznělo zhudebnění, jedno z mnoha zhudebnění modlitby Ave Maria. Toto pochází od Josquena de Pré a bylo to v podání souboru, českého souboru kapela Mariana, jehož uměleckým vedoucím je Vojtěch Semerád.
1: To CDčko se jmenuje Song of Songs, píseň písní, a je tam i takový půvabný věnování od těch interpretů, věnováno všem ženám, které změnily náš život. No a já mám takovou knížku oblíbenou doma.
0: Martin teď hrabe v baťušku.
1: Píseň písní v českých překladech z 15. až 21. století. A ta půvabná část Písma svatého vyšla takhle jako v takový poetický edici a jsou tam překlady i od mistra Jana Husa, od Komenského, i to, co máme běžně v Bibli, Kralická Bible a ekumenický překlad 20. století, ale jsou tam taky básnické překlady, konkrétně Seifert, a mně se moc líbí ten od Milana Balabána. Ještě jsem chtěl říct, že to je ta část písně písní, tady zhudebněná, každý to asi zná, ten text. Černá jsem a přece půvabná, tak jako trochu naříká ta dívka, že je černá, že jí spálilo sluníčko, když hlídala vinohrad, vinici, ale svou vinici, že neuhlídala. A ten Balabánův překlad to tak jako mistrně, krásně, jemně posouvá a změkčuje. Černá jsem, ale líbezná, jak chmurné stany nomádů. A pak je tam nekrčte rameny, že takhle s tmavlasem. Jo, změkčil to, ona vlastně cítí pohrdání, že a tady jenom nekrčte rameny, že takhle s tmavlasem. To samo slunce spálilo si mě. A pak ještě krásně tady ten konec, ten etický problém. Vinice hlídat měla jsem, vinici vlastní uhlídat, to zapomněla jsem. Tak tento text zhudebnil autor, jehož jméno neumím úplně vyslovit. Leritier?
0: Jean Leritier. Také bych se k tomu přiklonila. Nigra sum sed formosa.

0: část písně písní, která začíná veršem Nigra sum sed formosa, černá jsem ale půvabná, napovídá mi náš hostitel Martin Smolka ve zhudebnění Jeana Heritiera a v podání kapely Mariány s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem.
1: Teď poskočíme trošku v historii, mám to vlastně takhle chronologicky, tím jsem trošku posedlý, že miluju ty letopočty a vnímám tu hudbu jako takovou historickou nit. Takže teď Beethoven, 7. symfonie, 2. věta. Taky je to vlastně trochu taková obehraná věc, ale já si nemůžu pomoct. A trochu vám teď hrozí, milí posluchači a tobě, Vando, že do toho prosákne to, že jsem učitelem už řadu let. A jestliže zadání bylo, abych řekl ke každému CDčku svůj nějaký osobní příběh, tak on často ten příběh spočívá v tom, že jsem byl nucen při přípravě na učení nějak tu hudbu poznat hlouběji a obvykle u toho propadnu nadšení a to je ten osobní zážitek. A tato druhá věta z té Beethovenovy 7. je fascinující vlastně takovou kompoziční úsporností. Vždycky nás učili, vysvětlovali třeba na konzervatoři a i můj tatínek, jak třeba zrovna tato věta hodně narušuje ten kánon, ten běžný stylový způsob kompoziční, běžný v té době. Což je zajímavé, ale já vlastně právě tady vidím i jako kdyby vyzářil trošku až do toho 20. století. Například tím, jak to začne bez melodie. Jo? To začínají takový ty akordy ta, ta, ta, ta, ta. Když si to člověk zkusí zaspívat, tak vlastně rytmizuje na jediném tónu dlouho, než se to pohne. A i když se to pak pohne, tak jenom o nějaký malý interval, vlastně tady účinkuje především harmonie. No a pak přijde krásná smyčcová melodie, ale i ta je nesmírně úsporná. Dlouho vystačí s 2-3 tóny. Nakonec celá ta fráze teda se rozepne po kvintu, čili pořád je to jakoby v 5 prstech na piáně. Takže ta úžasná úspornost, to, že vystačil skoro bez melodie, to je velký vzor pro takového adepta dnešní kompozice, protože to patří k dnešku, to patří 20. století. My už nepotřebujeme dlouhatánský věci, aby jsme řekli, že venku prší. Dneska stačí říct prší a báseň už začala. A krom toho na té větě je krásný taky, jak se vyvíjí, jakou má formu. Protože on teda ty nádherný akordy s tou melodií přehraje jednou, pak dá takovou mezivětu, která člověku dovolí třeba, aby mu i trošku odešly myšlenky někam jinam, pak se zase vrátí tato krása, pak kratší verze toho méně výrazného a pak přijde po třetí to původní v takový naprosto podivínský podobě. Jako kdyby víc gumoval, než komponoval. Jo? Chvíli hrajou dechy, nějaký akord, pak zase fragmentíček zahrajou smyčce, takhle se to tam střídá a skončí to kvartsext akordem, který dodnes pociťujeme jako takový labilní akord. Jako by to neskončilo. Takže na konci je takový rozpad, takový podivínství.
0: Ale pořád na bázi toho tématu.
1: Ano, a pořád překrásný, nebo možná tím ještě krásnější.

0: Dozněla druhá věta z Beethovenovy 7. symfonie ve výběru našeho dnešního hostitele Martina Smolky a my jsme úmyslně neřekli v podání jakého orchestru a dirigenta ji uvádíme, protože, Martine?
1: Já chci pustit ještě jinou verzi, jinou interpretaci, protože tohleto CDčko, tady je to je vlastně historická interpretace. Tady to hraje Berlínská filharmonie s dirigentem, jehož jméno opět neumím vyslovit.
0: Ukaž. Tedy hrála Berlínská filharmonie pod taktovkou Andrého Kluitense.
1: No a ta nahrávka je moc hezká, ale je poměrně stará. Je to, já jsem nikdy moc neměl peníze na ty CDčka, takže často tady jsou věci, které jsem si koupil v 90. letech, ty, co byly levnější. A oni byly často levnější, ty takový ty retro nahrávky, ty trochu vyčištěné nahrávky třeba z 50. 60. let. Takže to je tenhle ten případ. Ale pak rovněž koncem 90. let mi kamarád, perkusista Tomáš Ondrušek půjčil komplet Beethovenských symfonií v autentické poučené interpretaci na historických nástrojích. Na to jsem tehdy koukal jako blázen, to jsem věděl, že se dělá s barokní hudbou, ale že už i s Beethovenem, to byla tehdy pro mě senzace. A hned jsem se doma do té nahrávky zamiloval, nehledě na to, že to byl i krásný objekt. Ono to mělo takovou dřevěnou krabičku, solidní, žádný plast. A ta interpretace celkově, a tady ta druhá věta ze 7. symfonie zvlášť, je to hodně jiný. Proto to taky můžeme pustit vedle sebe. Hrajou to mnohem rychleji a ten zvuk je drsnější. Ty historické nástroje, zejména horny a tympány, znějí prostě drsně. A já jsem o tom hodně přemýšlel, jak to vlastně pomenovat, čím je to krásný, když vlastně to jakoby není tak okázale krásný. Protože zatímco, jak se to hrávalo předtím vlastně romanticky, to prostě hned člověka bralo za srdce. A tady to je jiný zážitek. Já mám tady poznamenáno místo citů akvadukt. A myslím to takhle, že akvadukt je takovej starořímský. Je něco, co stojí v krajině, je to v takový vlastně jižní krajině, která je suchá, trochu nevlídná tím. Teď je to z kamene, který je drsný a přesto je to nějak krásný, ale nechytá to za srdce. Je to krásný takovým nějakým monumentálním způsobem a taky jakousi pravěkosti. Tak tohle to já slyším prostě, když hrajou toho Beethovena na ty historické nástroje a hrajou to trošku svížněji a každý tón opracovávají pečlivěji. V tom romantickém se opracovávají spíš fráze a tady jakoby každý tón má svůj život zvláštní a je to krásný jak akvadukt.
0: A je to v pojetí souboru London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.

0: Tak to byla po druhé. Během našeho setkání s Martinem Smolkou druhá věta ze symfonie číslo 7 A-dur 92. díla Ludwiga van Beethovena v čele London Classical Players Roger Norrington. Postupujeme dál, teď už alespoň vím, co nás čeká, protože Martin řekl, že se mu líbí ta historická chronologie, tak předpokládám, že se budeme blížit stále více k našim časům.
1: Budeme, ale nejdřív dovol, abych přeci jenom řekl něco trochu ze své osobní historie. Ono to s tím souvisí. Protože mě opravdu doma vedli k hudbě. Tatínek byl ten muzikolog a hudební historik a expert na kde co kolem hudby, celá Právo znala, taky učil na AMU, spousta historik, jak kdy koho vyhodil od zkoušky a podobně. A on, přestože byl přezaměstnaný člověk, tak věnoval velkou spoustu času a úsilí tomu, že mě a mou sestru učil prostě hudbě na nejrůznější způsob. Třeba jsme měli už dosti brzo rodinné hodiny harmonie a taky cvičení sluchu, jo, že jsme seděli zády k pianu a to bylo někdy skoro denně. Akorát to mělo tu okolnost, že tatínek přitom, on byl takový velký fanda, jo, on to měl strašně rád a zapomínal na čas. A ty hodiny byly nekonečný. Nekonečný bývaly taky jeho souvětí se spoustou odboček, aby to mělo všechny souvislosti, na který si vzpomněl. Takže my jsme vlastně si toho se sestrou necenili. To mi došlo až po letech, jak to bylo úžasný. A když mi bylo 14, tak jsem tatínkovi zasadil hroznou ránu, protože když jsem mluvil o tom, kam teda po té základní škole půjdu, tak jsem, čím budu jako v životě, jak jsem říkal, že nevím, ale rozhodně ne, muzikant. A pokud je hudbu, tak už jsem hrál na kytaru a usoudil jsem, že vážná hudba je blbost a že krásná je rocková hudba, big beat prostě. A v tom jsem žil asi 4-5 let a pak, když se teda řešilo, co se mnou po maturitě, já jsem nebyl žádný excelentní student na tom gymnáziu, tak jsem přišel zpátky ke křížku a začal jsem teda vymýšlet, že bych šel na něco studovat hudebního a dohánět, co jsem mezi tím zanedbal. No a pak jsem teda udělal zkoušky s odřenýma ušima, ale udělal na konzervatoř, na kompozici, takže druhá střední škola po maturitě. A tam jsem se do toho pustil s velikánskou vervou do poznávání vší hudby, protože jsem viděl kolem sebe mladší lidi, kteří toho znali mnohem víc. A chytlo mě to a ta atmosféra té školy taky byla výborná. Protože na konci 70. let v té příšerné normalizaci konzervatoř byla takovým vlastně ostrovem relativního liberalismu a já jsem ještě nemusel chodit na žádný předměty jako čeština nebo občanská výchova. Měl jsem 3 roky starost jenom o hudbu. To bylo úžasné. Ještě jsme tam byli starší, my po maturitě, takže jsme i tak jako byli jsme takový frajeři, ke kterým se vzhlíželo. No a o tom už jsem vůbec mluvit nechtěl. Já jsem chtěl říkat, jak tam byl výborný pedagog, můj zvlášť milovaný František Kovaříček, který nás měl na nějaký kontrapunkt a analýzu skladeb, ale on to dal do jednoho odpoledne, byli jsme tam vždycky ve středu skoro celý odpoledne, skladatelé a dirigenti, a bylo takové poznávání hudby ze všech stran. Pro mě vlastně hlavní předmět tam tehdy. A on uměl vždycky něco jako naťuknout, nechat nás k tomu přivonět, jestli můžu takhle metaforicky, ono to většinou bylo u piana, že jo, a před notama. A uměl to tak, že my jsme pak, nebo aspoň já jsem hned toužil se dozvědět víc a šel jsem si už zatím sám. A zejména jsem chodil každý večer na koncert do Rudolfína, který bylo hned vedle. Ještě jsem si třeba stačil vypůjčit v archivu, který byl v Rudolfínu v podzemí, v archiv konzervatoře partituru, takže často jsem na těch koncertech koukal do partitury, byl jsem tam skoro denně a tehdy jsem považoval za vrchol hudby teda to, co hrály ty orchestry v filharmonie, do Fokuse taky chodilo na druhou stranu Starého Města, to bylo nedaleko. A co se tam hrálo? No hlavně romantismus, klasicismus, tehdy ještě i Bach, což už dneska ty symfonické orchestry jsou taky o to ochuzený, že to jim ty experti na starou hudbu vzali. No a mně se teda Čajkovský prostě líbil. No taky ne všechno, ale Patetická symfonie, poslední jeho šestá, končí tou větou, která se jmenuje Adagio Lamentoso, to si pak vypůjčil Hrabal do názvu jedné své prózy. A to je pro mě takový extrakt romantismu. Takže jednak to mám prostě rád z té doby, kdy jsem žil tím poznáváním hudby. No a další věc, já jsem to v téže době v jedné skladbě ocitoval. Já mám skladbu pro smyčcové trio, která se jmenuje Slzy. A vlastně napsal jsem to někdy, když mi bylo 23, 24 a je to první skladba, která už má něco, proč nepatří do koše, proč ji třeba i rád nechám zahrát znovu. Skladba se jmenuje Slzy a je to, to se těžko se vypráví hudba, že jo, ale tam prostě se vyne nějaká nekonečná melodie, která víc a víc naříká, trochu stoupá výš a výš. No a když už to dále jakoby nejde, když už jsou všechny slzy vylity, tak ten krok ještě kus jako vejš s tím napětím, který mě tehdy napad, byl úvod tady do té čtvrté věty, do toho extraktu romantismu od Čajkovského. No a pak jsem taky se hrabal v těch notách a tam je jedna zvláštnost. Protože to celé začíná takovým jako vzmachem, vzletem smyčcového orchestru. Ten se pak vrací a vrací v takovým čím dál jako prudší, divočejší podobě, jinak ta skladba pořád klesá někam do temných hlubin extrakt romantismu a pak se zase ty smyčce takhle jako vznesou a tam je zajímavý, že v některých z těch vzestupů jsou překvapivě prokomponovaný, což člověk na koncertě nepozná až s těma notama, že on křížil hlasy, že jako to je vlastně jako série akordů a nejvyšší tón toho akordu hraje po každý jiný nástroj z toho smyčcového, jiná skupina z toho smyčcového orchestru. Jo, takže melodie a i ta harmonie jde nahoru prostě tu, ale každý nástroj hraje ty ho, he, ho, he, ho, he, jako složitý skoky, aby vlastně je to pro mě taková nedořečená otázka, na kterou dnes úplně neznám odpověď, proč to takhle křížil, ale je to strašně zajímavý. Určitě tím vnes do toho ještě trochu víc exprese, že se to takhle i vnitřně jako, i uvnitř je schovaná taková divokost. Zase je to CD, které čistili v 90. letech technikou dnes již zastaralou, od zvuku k ještě zastaralejšího. Takže London Symphony Orchestra, dirigent Jascha Horenstein.

0: Dozněla čtvrtá věta Adagio Lamentoso ze symfonie číslo 6 bémol 74. díla Petra Iljiče Čajkovského. To je řečené patetické. Londýnský symfonický orchestr řídil Jascha Horenstein.
1: No u toho Čajkovského mám ještě poznamenáno, že to napsal v roce 1893. Mě ty data teda hodně bavějí. A taky mě baví, když si přečtu tohle datum, že ono je to rok po Debussyho Faunovu odpolední. Takže určitě pečlivý student hudebních dějin by řekl, to už byl přece impresionismus, tak jak to, že extrakt romantismu. Tak pěkně se to křížilo v té době. To byla úžasná prostě doba na tom uměleckém poli. A téměř ze stejné doby, o pár let později, vznikla Mahlerova pátá symfonie. Takže tady máme další hit, který je poněkud zprofanovaný, protože je to adagio, čtvrtá věta, kterou proslavil taky ten film Smrt v Benátkách. A já o tom taky rád vlastně učím, o tom, jak je to nakomponovaný. Tam hraje jenom smyčcový orchestr a harfa a dá se říct, že to je o nekonečné melodii. Nekonečná melodie, která se na několik způsobů rozpíná. Jo? Začne tak někde v běžný poloze, v jednou čárkované oktávě, stoupá, klesá, pak stoupne víc, pak klesne víc a nakonec to má rozpětí asi 4 nebo kolik oktáv. Ale on to rozpíná i jiným způsobem, například tím, že on je to taky takový extrakt romantismu, taková skladba, to si vybral ten režisér strašně dobře vlastně, to je taková skladba plná nenaplnitelné touhy. A on má řadu fíglů, ten Mahler, řadu prostředků, jak ten pocit, jak mu napomoci. Jistě to bylo v tehdejší době běžný interpretační prostředek, že se třeba některý tón, dejme tomu první v dalším taktu, že se s ním tak jako počkalo, někdy se tomu i říká mezi muzikanty, počká to. Jenže Mahler byl moderní mimo jiné v tom, že on všechno do těch not zapsal, leccos co se nezapisovalo. A to dělal často tak, že tam dal příraz nebo nějakou ozdobu. Příraz zní vlastně hrozně brutálně. Mně se líbí, jak Poláci

A průtahu. Průtah, to zní vlastně, když v obecné češtině, jako taková nějaká otravná zdržovačka, že jo? Ale v harmonii to je takový zvláštní prostředek, kdy se jeden tón z akordu z toho durového nebo molového kvintakordu, který nám připadá jako lahodný a takový jako bezpečně usazený, tak jedna nota se dá níž nebo výš a každý, i nemuzikant, tam najednou cítí, že ten tón někam potřebuje jít, rozvést, říkáme odborně. No a těchto těch průtahů tam má Mahler prostě desítky, to je zábavný, to je jenom počítat. Jo? Jeden rozvede a už tam v jiném hlasu prostě visí nějaký jiný. A to taky úžasně jako navozuje ten pocit té nenaplnitelné touhy, toho ani nevím, jak to říct. Tak tohle si poslechněme, Mahlerovou pátou, Adagietto.

0: Takže to bylo Adagietto, čtvrtá věta z páté symfonie Gustava Mahlera v podání Filharmonického orchestru pod vedením Paula Kleckého. Ještě jednoho Mahlera nám naservíruje náš hostitel Martin Smolka.
1: Toho Mahlera jsem si taky zamiloval v té době toho studentského nadšení a chození na koncerty. A tam teda ta láska vydržela v plné intenzitě do dnes. I když nemůžu říct, že bych si Mahlera tak jako pouštěl, protože to jsou vlastně zážitky, které s člověkem trochu zatřesou. A je potřeba se na to soustředit, jinak to spíš vyrušuje. Jo, to nemůže znít jako kulisa, to je příliš členitý a vážný. No ale ještě chci teda říct drobnou legrační okolnost. Já jsem, když třeba se mi něco nelíbilo, co bylo slavný, tak jsem si myslel, že prostě jsem pitomej. A zároveň jsem měl svoje prostředky, jak s tou svojí neschopností jako zacházet. Třeba když hráli Brucknera, tak jsem věděl, že to bude pro mě nekonečný a že budu usínat. Tak jsem si prostě nešel sednout. Brucknera jsem poslouchal ve stoje, abych neusnul a abych konečně tomu přišel na kloub, kde je ta síla té věci.
0: A přišel jsi?
1: No, ještě jsem tomu něco dlužen. Ale u Mahlera teda přicházím dodnes na některé věci. Teď mám naplánováno, že si poslechnem čtvrtou větu ze čtvrté symfonie. Tam se zpívá, to je ta symfonie, kde tři věty jsou instrumentální. A pak se konečně zvedne ta zpěvačka a zaspívá. A já jsem tehdy, proč mluvím pořád o tom tehdy? To je trošku prostě to studentské nadšení, ten poznávací čas, to je takový základ světa trochu pro to vědomí. I když pak se člověk doví víc a nějak třeba ten vztah k těm věcem zraje, tak ta intenzita tehdejší, jako, to tam je prostě zapsaný hodně hluboko. No. A mně se tehdy líbily ty tragické věty, ty adagia, to, co jsme teď poslouchali. A věděl jsem i z nějaký četby a z dějin hudby, že vlastně on hodně bojoval o to pozitivní v té hudbě a že tam je mnoho věd, které jsou nějak jako světlejší nebo nějak s nějakou duchovní radost jako nesou. To mě moc nebavilo, to mě nudilo. A dneska teda už jsem přinejmenším, no ne, dneska už prostě to úplně chápu, dneska spíš ty tragické adagia se jich trochu bojím jako něčeho, co může i deprimovat. A mezi tím jsem teda pochopil, jak to je s tou vnitřní radostí. Ale tady ta čtvrtá věta mě překvapila nedávno, protože vždycky jsem slyšel nějaký německý zpěv a takovou docela jako radostnou hudbu, plnou nějaký hudební a instrumentační fantazie. Někdy je to míň hezký, protože nemiluju ten operní zpěv. Tady jsem nakonec, taky jsem vybíral asi z pěti interpretací a nakonec jsem zvolil tuhle tu nejstarší, protože ta paní to vlastně zpívá tak jako klidně vyrovnaně, i když ten hlas zní trošku, i ta nahrávka už zní archaicky, takový je tam jiný vibrátor, než se dneska používá, člověk tam hned cítí ty starší časy, ale vlastně je v tom nějaký vnitřní klid a vyrovnanost v té interpretaci. Neruší mě nějaký děsný vibráto nebo přehnaně operní emoce nebo takové věci. No a teď teda k tomu textu, o kterém vlastně celou dobu hlavně chci mluvit. A to tady taky zahrabu. Protože to je z té sbírky Chlapců v kouzelný roh, kterou Mahler zhudebňoval s oblibou na více místech. A ten text se jmenuje Nebeský život. A já jsem vždycky někde četl nebo slýchal v těch dějinách hudby, že tam teda Mahler došel nějaký větší duchovní hloubky. A tak jsem byl hodně překvapený, když jsem si teď až skoro v dnešní době přečetl překlad český toho textu. Ono je to, ten Chlapcův kouzelný roh je sbírka písňových textů ze 16. až 18. století. Sezbírali to romantiční básníci v Beethovenově době. A dokonce, což mě překvapilo, to prý upravili a dodávali jako náš Hanka. Jo? Taky jsou tam prostě falzifikáty. Takže možná i v tom měl ten Hanka vzor. No ale ten text je prostě veselý a je ironický. Ty duchovní hloubky jdou jinudy než přes nějakou váženost. Začíná to tak jako ještě, že užívej radosti nebe, na nebi není žádný schon, zní tam jen velebení tón, tak to bychom ještě tak jako mohli cítit to, co by se dalo od toho čekat, jenže pak se najednou tón změní a ukáže se, že v té básnické fantazii vlastně se tančí na tom nebi, jo, jsou v nebi a dělají to, co mají rádi, či tančej, zpívají, hodujou, dovádějí. A půvabný na tom textu je, že je obsluhujou ty svatý. Takže beránka vypustí svatý Jan, řezník, který ho zařízne, je Herodes. Svatý Lukáš dodá volečka, andílci pečou chlebíček, kuchařka je Marta, zřejmě ta starostlivá Marta, svatá Marta. Svatý Petr, rybář, že jo, ten dodá ryby. Takhle kouzelně vtipný to je. A teď ještě je tam nádherný si i někdy srovnat ten český překlad s tím německým, protože víno tu stojí jen groš a v té němčině je to kostet kein heller, čili nestojí ani halíř. A tady pak, když se dají do tance, tak se ukáže, že jich tančí 11,000 Jungfrauen, čili 11,000 panen, jo, tak to i změní v poslední sloce to měřítko. Jo, to jsou pěkný davy, tam na tom nebi tancujou. No a Cecília, svatá Cecílie dodá kapelu.
0: A o tom zpívá ta dáma tady na té nahrávce.
1: Ano.
0: A tou dámou je, hned se podíváme, kdo je tou dámou, interpret je stejný jako u předchozí ukázky z Mahlera, to znamená Filharmonický orchestr a Paul Klecky, a tou dámou je Emmy Loos.

0: podání Filharmonického orchestru pod vedením Paula Kleckého dozněla čtvrtá věta ze čtvrté symfonie Gustava Mahlera. Solový part zpívala Emi Lóze. Dmitrij Šostakovič, Martine Smolko.
1: No, poskočíme o 70 let dál, protože 14. symfonii napsal Šostakovič počátkem 70. let, v té době, kdy v tom sovětském Rusku byla na krátký čas trošku taky uvolněnější doba zřejmě v tom umění. To je prostě krásně vlastně soudová hudba. Jo. Tam jsou i věci, to je prosmyčcový orchestr a dva pěvce, pěvkyně a pěvce, a někdy to zní hodně moderně. I ta věta, kterou jsem vybral, totiž tato symfonie, ona je to vlastně cyklus 10 písní. A je to na texty různých evropských básníků, v tomhle případě Apolinéra, v ruských překladech. No a já zase o tomhle tom rád učím, protože on tady nádherně pracuje se zvukem té básně. Ta báseň je teda tvrdá, těžká, je tři lilie, na hrobě sebevraha. A teď jsou tam prostě tři sloky a tři takové oblouky v té hudbě a pomalu se dovídáme vlastně, o čem to je, že jo? Ten text se odvíjí pomalej vždycky v hudbě. Takže nejdřív se dozvíme, že kořeny té lilie, to jakoby vypráví ten sebevrah, který tam leží někde za zdí hřbitova a má tam jenom prostě mohylu a ty tři lilie. A kořeny jedné lilie mu vrůstají do těla, jedny pak do úst a něco pak dokonce do očí. Takže takovýhle tvrdý text, ale hudba vlastně dlouho je taková čistá, půvabná, když člověk teda je už zvyklý trošku na ten kód 20. století. Je tam solo violončela ve vysoké poloze převážně, v duetu s tou sopranistkou nebo mezzosopranistkou, a ona zpívá o těch třech lilích a krásný je na tom, jak pracuje teda se zvukem toho verše, protože tam je tři líli, líli tři, několikrát to zopakuje a ještě to takhle obrátí. Jo. A když se do toho zaposloucháme, tak tam je pořád líli, tři, líli, i, líli, líli, i, tři, pořád to i. Takže takováhle je to kompozice velmi rafinovaná i v tomhle, čeho si člověk obvykle, co si u hudby neuvědomí. Jo? Zvuk těch slabik. No a historie těch nahrávek. Já jsem si to koupil na LPčku někdy v 80. letech v Drážďanech. Možná už z kraje 80. let. A tam to zpívala nějaká úplně úžasná Ruska, která měla takovej ten temnej hlas, mohutnej, takže ho vlastně mohla používat v těch lirických pasážích jen tak jako na desetinu intenzity. A pak do těch výšek šla ale s takovou brilancí, že vůbec, no prostě to bylo krásný, už jsem dneska nenašel tak hezkou nahrávku. LPčka jsem všecky zahodil, když jsem se po druhý stěhoval, protože od toho bolej záda a není na to místo v bytě. A dneska to teda mám na CDčku v taky docela hezkým podání s Magdalénou Hájošiovou a slovenským rozhlasovým orchestrem, tehdy ještě československým rozhlasovým orchestrem z Bratislavy, dirigent Ladislav Slovák. Ale to LPčko, co jsem si koupil, já si asi neodpustím tu historku v těch Drážďanech. Tam se tyhle ty věci dobře nakupovaly, protože to bylo levný a měli víc soudobý hudby. Já jsem byl takový sběratel a tady to bylo dost nedostupný. Takže jsem tam prostě byl v nějakém obchodě a teď jsem se domlouval svou mizernou gymnaziální němčinou. Sešrouval jsem složitě tu větu, že bych chtěl teda nějakou hudbu a pak jsem většinou nerozuměl ty odpovědi. No ale nějak se mi podařilo, že už jsem měl v ruce toho Šostakoviče a teď jsem se ptal, jestli by měli něco ještě modernějšího. Jenže bohužel jsem si poplet slova a místo noh ještě jsem řekl nur. Jenom. Jo. A ta slečna mi nosila čím dál starší hudbu. Protože se zřejmě ptal, to máte jenom takhle málo starou hudbu, nebo co? Šla asi pětkrát a nakonec mi přinesla nějakou předrenesanční věc. Tak, myslím, že už si můžeme poslechnout Šostakoviče.

0: čtvrtou část ze symfonie číslo 14 od Dmitrie Šostakoviče jsme vyslechli v nastudování Ladislava Slováka se symfonickým orchestrem českého, tenkrát tedy československého rozhlasu. Solistkou byla Magdaléna Hájošiová. Jsme na návštěvě u Martina Smolky a Martin už drží v ruce kompaktní disk s hudbou Oliviera Messiaena.
1: No škoda, že ten disk nemůžem ukázat posluchačům, ono to má pěkný obal, bílej. Koupil jsem si to v Paříži, takže to už, ani bych to nemusel pouštět a už je to takový milovaný předmět. Úplně si pamatuju tu ulici a ten obchod prázdný, ceny vysoké, ale jinak bylo všechno snadné. A koupil jsem si tohle toho Messiaena tak trošku vlastně naslepo a měl jsem štěstí, ta interpretace je výborná. A ta skladba Messiaen kvartet pro konec času. Jednu část si poslechneme a tam je dojemný příběh, možná ho říkám zbytečně, asi to leckdo zná, že Messiaen byl jakožto francouzský voják za druhé světové války, z kraje druhé světové války, padnul do zajetí a byl ve Zhořelci, Görlitz, v zajateckém táboře. A tam nakomponoval tuto úžasnou skladbu, jedno ze největších děl 20. století. A taky s úžasnou duchovní hloubku to má. No a teď historie, pamětníci říkají, že hráli na porouchaný nástroje. Byl leden a hráli vězňové a měli nějaký porouchaný nástroje. Byla zima příšerná. Ale tisícový publikum, několik tisíc lidí, včetně personálu tábora. A měl štěstí prostě na nějakého osvíceného velitele německého, protože ten obstaral Messiaenovi notový papír, umožnil mu, já mám to takovou pěknou knížku, vlastně je to katalog z nějaký výstavy všech možných Messiaenových předmětů, takže tam je i vyobrazena partitura Petrušky, kterou si prostě Messiaen do toho lágru nechal poslat z domova. Stravinskýho Petrušku, noty. No a nejdojemnější je na tom, že brzo po tom koncertě byli všichni čtyři hudebníci propuštěni domů do Francie. A ta skladba je nádherná a já jsem vybral tu část, která se jmenuje Tanec zběsilosti pro sedm trumpet. Čili je tam jasně slyšet ta souvislost s apokalypsou, se zjevením svatého Jana, které ovšem si Messiaen přizpůsobuje. Jednak je to instrumentální hudba a každá z částí té skladby má nějaký takový název, který odkazuje na to zjevení svatého Jana, ale zároveň je to takový vizionářský Messiaenovo básnický vizionářství. No a ta skladbička, já ji taky rád analyzuju se studentama, ono je to totiž, ta věta je celá unisono. Čtyři nástroje, klarinet, housle, klavír a violončelo hrajou celou dobu všichni pořád jednohlas. A je to úžasné kompoziční cvičení nebo objekt pro analýzu, protože teď mě napadá, že budu říkat něco podobného jako u toho Mahlera, u toho Adagietta. Ta melodie se velmi rafinovaně pořád rozpíná přes větší a větší rozsah. Na vrcholu jsou obrovský skoky přes čtyři oktávy a podobně pracuje s intervaly, ty se taky od malejch povětší, ty kroky jednotlivý melodický. Podobně s dynamikou, která na začátku je taková střední a pak se na chvíli stiší a na chvíli přidá a postupně se taky takhle rozepne, jako je to velmi rafinovaná kompozice a přitom je to tak krásný a působí to vlastně spontánně, jako kdyby to naimprovizoval.
0: Tak si tuto větu poslechneme, je to jedna věta z kvartetu pro konec času od Oliviera Messiaena v podání členů souboru Waltra Boykense.

0: jednu část, konkrétně tedy šestou část z kvartetu Pro konec času od Oliviera Messiaena, jsme vyslechli v podání členů souboru Waltra Boyckense. S Martinem Smolkou postupujeme dál a dostáváme se k Johnu Cageovi.
1: Není potřeba se lekat, je to ta skladba od Johna Cage, která se dobře poslouchá, která vlastně zní skoro jako kdyby ani nevznikla v 20. století. Protože Cage za mladá asi 10 let vydržel psát jenom pro bicí a pro klavír a přitom taky vynalez ten svůj preparovaný klavír. A poprvé z toho vybočil někdy v roce 1949-50 a napsal smyčcový kvartet. Jmenuje se to String Quartet in Four Parts. My si poslechneme první a druhou část. Ale něco z těch bicích mu tam zůstalo. On si totiž předkomponoval, a i v partituře je to i v předmluvě, předkomponoval si několik takových krátkých úryvků. Někdy je to akord, někdy jsou to dva tóny, někdy je to maximálně takt. Takže si vytvořil takovou jakoby sadu bubnů a na ty se tam prostě hraje. Jo? Ty úseky se takhle střídají v takový mozaice. No, a interpretaci, kterou mám doma, nejdřív jsem to kvůli ní nechtěla vlastně pouštět, ale tak dlouho jsem ji poslouchala, až se mi zalíbila. Totiž to hraje smyčcové kvarteto z Lipska. Nahráli to někdy, myslím, ne tak dávno. Taky jsem to někde dostal asi při nějakým zájezdu svým jako skladatelským. A oni to nacvičili snad až příliš důsledně. Protože Cage, jak to nakomponoval z těch částí, trošku to tak jako skáče hluboko, vysoko, uprostřed, akord, jeden tón, tak ono to v jiných interpretacích je dobře slyšet, to střídání a to, jak to vlastně úplně jako nenavazuje, ty švy tak jako hrknou. No a tady ti důslední lipští, ti potomci Johana Sebastiana, to nacvičili tak precizně, že tam ty švy není slyšet v té první větě. A to střídání těch nástrojů je prostě uhlazeno. A ve druhé větě bych jim zase vytknul, ta je taková klidná, a oni tam jsou akcenty a oni hrajou hrozně důkladně. Čímž ten klid trochu narušujou. Ale stejně si to poslechneme.
0: No ještě než si to poslechneme, tak mi řekni, jaký ty máš vlastně k tomu osobní vztah. Ke Cageovi vůbec.
1: No já už jsem chtěl být stručnější, ale Cage to je fantastická postava, jeho dílo. Pro mě jako pro skladatele. Někdy ty nahrávky třeba i mě nebaví. Ale poznávání té osobnosti, toho, co říkal, toho, co dělal, toho, co vyzařoval, a je to nepřeberný, tak to poznávání je prostě velký zážitek, to stojí za to. No a tuhle tu skladbu mám jaksi rád i ve zvuku. To je těsně před tím přelomem, než přišel s těmi krajními modernismy po válce, tak měl takový období stišených lirických skladeb. A v tomto smyčcovém kvartetu se používají téměř výhradně nebo převážně konsonance. Je to skoro v A-mol.

0: To byly dvě části ze smyčcového kvartetu od Johna Cage v podání Lipského smyčcového kvarteta. Já jsem se teď odmlčela Martina Smolko, u něhož jsme na návštěvě, protože tady hledím na ta naše CDčka srovnaná a vidím, že po Johnu Cageovi máme připravenou skladbu od Arvo Pärta.
1: Jednak jsem to CDčko zase získal při příležitosti, na kterou rád vzpomínám. Psal jsem skladbu a měl jsem vynikající provedení díky sbormistru, který se jmenuje Petr Dijkstra a v té době byl sbormistrem sboru Bavorského rozhlasu z Mnichova, což je vynikající sbor. Tak zase při příležitosti toho, jak jsem tam přijel na zkoušky, mi prostě darovali několik CDček. A tady ten Pärt mě hezky překvapil, protože jsem tu skladbu neznal a ona je taková veselější, světlejší. Pärt, to jeho typický Tintinabuli, bývá takový, jako hodně to připomíná nějakou vzdálenou historii, že jo, bývá tam taková atmosféra chrámu, vážná. A tato skladba je prostě světla a střídají se tam světy, není to jednobarevný. A je tam určitá odlehčenost. Jak jsem se dočetl, souvisí to s textem, protože ten text je prý o tom, jak svatý Ambrož křtí svatého Augustína a zpívá u toho Te Deum, které složil. A svatý Augustín se k němu přidá, jako by to Te Deum dávno znal, neměl odkud. A zpívají to spolu. A ne, že by se nějak přidal a dával nějaký druhý hlas, jak by to bylo dneska. Oni zpívají antifonu, čili se střídají, odpovídají si. A je to prostě vyprávění o zázračné inspiraci. No a zajímavé je ještě, že Pärt to našel vlastně v nějaké ruské publikaci z roku 1902 a líbil se mu, inspiroval ho archaický jazyk. A tak to nechal přeložit do italštiny a zhudebnil to. A zhudebnil to touhletou veselější notičkou než obvykle. Skladba se jmenuje Dopola Vittoria.

0: Skladbu již dal její autor Arvo Pärt, název Dopola Vittoria, jsme vyslechli v podání sboru Bavorského rozhlasu se sbormistrem Peterem Dijkstrou.
1: Hanse Abrahamsena jsem poznal tak trošku díky tobě, Vando. Prostě jsem si jednou namátkou tady na lednici pustil zmáčku rádio večer a tam hrála překrásná hudba. A bylo to, myslím, z Hradeckého festivalu. A byla to skladba Let Me Tell You od tohohle toho dánského skladatele. A to zase teda jdeme zpátky k určité vážnosti až tragice. Ale o té skladbě chci říct dvě věci. Jednak její fantastičnost vděčí to prostě za velkou působivost pěvkyni, pro kterou to bylo napsáno, Barbara Hannigan, Kanaďanka. A upozorním na něco, co vlastně v jejím podání není ani poznat. Že to je hrozně těžký zpívání. Že tam jsou velikánský skoky, jsou tam závratné výšky i pro ten soprán operní. A pak je tam taky zajímavost, kterou jsem si pro sebe nazval jako kodrcání dlouhého tónu. Já za chvíli vysvětlím, proč se o tom zmiňuji. Že tam prostě jsou dlouhé tóny, na kterých se děje něco takového. Tak to jako poskakuje. Nebo přerušuje se. No a ten Abrahamsen je zajímavý tím, že ono to zní, ten zvuk, aspoň tak jako na první nebo povrchnější poslech, je srovnatelný s tím Mahlerem, třeba s tím adagietem. A Abrahamsen má různé nenápadné, rafinované prostředky, jak to vlastně obohacuje, až je to úplně jedinečné a nezaměnitelné. Jedna věc je třeba, že v tom partu pěveckým, který celkem by mohl působit konvenčně, ona to zpívá taky prostě s užitím takového toho operního fondu, tak je to kodrcání toho dlouhého tónu. Další zvláštnost, veliká zvláštnost, tam je poslední část desetiminutová, která je asi nejpůsobivější. Tam prostě zní normální akord a ta tercie, to, co rozhoduje, jestli je to dur nebo mol, on tam k tomu přidá čtvrttón. On to rozlaďuje. Ale tak jako je to tam vlastně tiše, nenápadně v těch smyčcích. Takže my slyšíme ten hezký akord, ale je malinko nemocný tímhletím narušením. Trochu tam bzučí ty interferenční rázy. No další taková rafinovanost, že souběžně tam bubeníci šustějí. Oni mají nějaký papíry, kterýma jako vláčejí po bubnu.
0: A jako ve šné, v jiné skladbě Abrahamsenově.
1: Tam je to výrazněji v tom šné. A pak tam má takový sestupný stupnice, které jsou i z jiných tónin, který tak jako v pozadí klopí tady dolů. Každá v trošku jiném tempu. Jo, takže takovýmhle jemnýma jako věcma, které tam jsou nenápadně přidaný, je to nakonec jedinečný. Ta hudba, která je jinak přijatelná i pro konvenčně založené ucho.
0: Ona je ta skladba velmi dlouhá, takže předpokládám, že ty si zase vybral jenom nějakou její část nebo části.
1: Hlavně tam bude teda těch posledních 10 minut, ale předtím si poslechneme ještě 7 minut hudby, která tomu předchází, aby jsme to měli v tom kontextu, že nejdřív je to trochu hůře stravitelné, temnější, drsnější a pak přijde ta záře.
0: A je to z nahrávky s tou Barbarou Hannigan tedy samozřejmě a se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu pod vedením Andrise Nelsonse.

0: Tak to bylo několik závěrečných částí z mnohem rozsáhlejší skladby Hanse Abrahamsena Let Me Tell You. Sopránový part zpívala Barbara Hennigan, ta pro níž vlastně ta skladba vznikla. Orchestrálním partnerem jí byl Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Andris Nelsons. Martine Smolko, co pak držíš za CDčko v ruce teď?
1: No jak tak postupujeme tou historií ke dnešku, tak teď jsme opravdu skoro v dnešku. Skladba vznikla v letech 2015 až 2017 a je to skladba mého kamaráda, který býval před lety mým studentem na JAMU v Brně. A ta skladba vyšla v Anglii. Adrian žije, protože se zamiloval do Španělky a osud ho prostě zavál do Španělska, že žije ve Španělsku, má tam rodinu, je Slovák a když byl na JAMU v Brně v Čechách, tak ještě studoval v Litvě a v Rumunsku. Tak takovýhle internacionál je ten Adrian. A pustím zase jednu větu, pětiminutovou, z dvouvěté skladby. Je to kánon v D-moll a ten se mi prostě strašně líbí. No a to téma toho kánonu se jakoby pořád dere vzhůru a má v sobě takovou netrpělivost, spěch. A těch tónů, které jako jdou jak po velkých schodech nahoru, je nejdřív 5, pak 4, pak 3, pak 2. No a tohleto krácení, mám chuť říct postřiženy, to se děje pořád dokola. A to vlastně říkám proto, abych vysvětlil, že je to velmi umně zkonstruováno. A že je to jedna z těch skladeb, který rozbíjejí takovou tu pověru, že když je něco racionálně zkonstruováno, že tam není cit. Protože ta skladba je vlastně, má v sobě takovou zraněnost, takovou zasaženost, jako kdyby měl šrám na srdci nebo nesl tíhu světa. I když stylově to může trošku připomínat minimalismus.
0: Ten kánon je psán pro obsazení housle, violončelo, klarinet a klavír a hrají ho Mira Benjamin, Anton Lukoševěce, Heather Roche a Philip Thomas.

0: Vyslechli jsme jednu větu z dvouvětého kvarteta. Kvarteta pro housle, violončelo, klarinet a klavír v podání Miry Benjamin, Antona Lukoševice, Heather Roche a Filipa Tomase. Autorem byl Adrián Demoč. Adrián Demoč a ten, u něhož teď sedím doma na návštěvě a který nám tu krásnou hudbu pro sobotní dopoledne na stanici D-dur vybírá, je Martin Smolka.
1: No a teď se dostáváme k takové mojí celoživotní lásce a to je minimalismus Steva Reicha. My to tak tady říkáme v Evropě, že jo, i když Američani vyslovují rage. Skladba se jmenuje Music for the Large Ensemble a je to ta originální nahrávka ze 70. let, kterou natočil Reich se svým ensemblem Steve Reich and Musicians. A já jsem tuhle tu skladbu slyšel prvně už na té konzervatoři, ještě jsem tápal, komponoval jsem tak trochu jako Bartok a taková hudba se mi taky líbila. Malinko už jsem koketoval s Webernem a s nějakou jako novou hudbou poválečnou, ale spíš skoro s takový jako věrnosti tomu zakázanému ovoci, než že by se mi to už líbilo. No a najednou ten náš pan profesor František Kovaříček mezi tu analýzu Bacha a Beethovena zamíchal zvláštní hudbu, která mi připadala trošku jako když je v televizi nějaká přestávka. A hraje nějaký takový ten tehdy býval žánr, který snad už neexistuje, jako zábavní orchestr Českého rozhlasu nebo něco takového. Bylo to takový, myslím, že tomu říkala ta generace našich otců vyšší populár.
0: Ano, ano.
1: No a František Kovaříček byl úžasný, protože on měl rád Stravinskýho, co bylo pozdější, to mu moc jakoby se nelíbilo, ale měl v sobě, prostě on taky léta pracoval teda v rádiu předtím, takže toho spoustu znal od tamtud. A on prostě nám ukazoval i dával nám poznat i věci, které mu nevoněly. A získával je tak, jsme uprostřed nejhorší normalizace, rok 1980, a on neměl chalupu na Šumavě, a tam poslouchal vídeňský rádio a bavorský rozhlas a měl kazeťák a když přišlo něco, co mu připadalo zajímavý, tak ho prostě zmáčknul nahrávání a to pak používal taky při výuce. Takže z takovýhle ilegální kopie přes hranice, přes zadrátované hranice jsem prvně slyšel Steva Reicha a na počátku jsem tomu jakoby neuvěřil, jo. Ono mi to tak jako rozjařilo, jo. Bylo to jiný, to bylo fajn, ale vlastně jsem to považoval za něco podřadného. Ohrnul jsem nad tím nos. Vyšší populár. A netrvalo dlouho, 2-3 roky a stalo se několik věcí. Přečetl jsem si publikaci, která vyšla tehdy v jazzové sekci o minimalismu ve výtvarném umění. A s Mirkem Pudlákem, tehdejším spolužákem, kamarádem z konzervatoře, jsme se rozhodli, že uděláme koncert z našich skladeb a když jsme tak někde u piva jako vymýšleli, jak ho pomenovat, tak jsme si řekli koncert minimální hudby, aniž jsme pořádně věděli, co to je minimal music. Jo? Vzali jsme to z té publikace jazzové sekce. Než ten koncert nastal, to se taky nějakou dobu píše ty skladby a nacvičuje, tak už jsme něco slyšeli, takže snad dokonce druhá půlka koncertu už byla nějaká jako blížší tomu Reichovi. Už se podařilo něco nasát někde. No ale hlavně jedna ze zakladatelek ansámblu, který z toho později vzniknul, ansámbl Agon, flétnistka Veronika Kopelentová, dneska Pudláková, byla v Paříži na devizový příslib a přivezla LPčko, který pak prostě kolovalo po Praze mezi kamarádama a tam jsem se naprosto na první poslech zamiloval, zvláště tady do té Music for a Large Ensemble.

0: Music for a Large Ensemble, skladbu Steva Reicha, jsme vyslechli v podání souboru Steve Reich and Musicians. Dopoledne, sobotní dopoledne s Martinem Smolkou uběhlo, zbývá nám poslední skladba, bude to výběr z jednoho kompaktního disku s vokálním kvartetem, s dámským vokálním kvartetem Anonymous Four.
1: No, já poslouchám hudbu většinou s takovým tím poznávacím záměrem. Vůbec si myslím, že vážnou hudbu má smysl poslouchat jenom soustředěně. Nebo že je k tomu určená. Jasně, že třeba Vivaldiho, kterého jsme tady poslouchali, to si lze pustit jako kulisu, to bude příjemný, když člověk vejde do hospody a bude to tam hrát. Ale já jsem prostě příznivcem toho soustředěného poslechu. Ale mám z toho výjimku a to je právě tady ta hodně stará hudba, středověká hudba, zpívaná jednohlasy, dvojhlasy, maximálně trojhlasy. A to CDčko naspíval newyorský soubor Anonymous Four, jmenuje se to Lily and the Lamb. A prostě já tohle to poslouchám, když je večer a když jsem unavený a když jsem třeba předojmovaný nebo něco mě trochu trápí, tak si to pustím potichoučku a je to moje léčba hudbou. Je to léčivá hudba. Andělské hlasy, na kterých vlastně není nic už... No, když řeknu, že na tom není nic lidského, tak to by bylo nelidské, ale opravdu andělské hlasy, čisté, klidné, bez emocí, zpívají přehlednou hudbu. Důležité je taky, že v chrámové akustice, a to mě léčí. Tak doufám, že to bude působit léčivě i na posluchače, kterým děkuji za pozornost.
0: Martine, i já věřím, že za všechny posluchače D-dur ti děkuji. Děkuji ti za sobotní dopoledne, které jsme mohli s tebou a s tebou vybranou krásnou hudbou strávit. A těším se na zítra. Anonymous Four, Lily and the Lamb.

0: Několik skladeb z projektu dámského vokálního kvarteta Anonymous Four The Lily and the Lamp uzavřelo sobotní setkání s Martinem Smolkou na stanici D-dur. Za naším dnešním hostitelem se vypravíme i zítra. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Provází vás Petr Weber. Společně se můžeme těšit na Janáčkovu, Dvořákovu, Beethovenovu nebo Sukovu a Chopinovu hudbu. Na začátek ovšem na hudbu starší, na Františka Antonína Resslera Rossettiho. Působil v Rusku, Bavorsku a v Mecklenburgsku. Zemřel rok po Mozartovi, tedy v roce 1792. A byl to ve své době autor, jehož díla se v Evropě docela často hrála a také tiskla. Resslerovu sonátu pro solovou harfu teď zahraje Kateřina Englichová.

Vážení a milí, hrála nám Kateřina Englichová. Poslouchali jsme harfovou sonátu B-dur. Jejímž autorem byl František Antonín Rössler Rosetti. Kontrabasista, dirigent a skladatel, jehož život se uzavřel v Ludwigslustu v Mecklenburgsku na severu Německa v roce 1792. Třívětá symfonická skladba Bohuslava Martinů z roku 1958, která teď zazní, nese název paraboly, tedy podobenství. Jsou to parabola o soše, parabola o zahradě a parabola o lodi. Skladatel našel inspiraci v Citadele od Antoana Saint-Exupéryho a motem celého díla může být toto. Život je cesta, kdy se dosažený cíl stává podnětem pro další putování a hledání. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

0: Na stanici D-dur dohrála Česká filharmonie, řízená Jiřím Bělohlávkem, Paraboli, tedy podobenství od Bohuslava Martinů. Parabolu o soše, o zahradě a o lodi. Inspiraci našel Martinů u Antoina Saint-Exupéryho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Wagnerova Valkýra je prvním velkým večerem po prologu Zlatorýna cyklu, respektive tetralogie Prsten Nibelungův. Scénu z této opery uslyšíme teď v podání Jonase Kaufmana, orchestru Německé opery v Berlíně a dirigenta Donalda Raniklese.

Výjev Zigmunda z Wagnerovy opery Valkýra jsme teď slyšeli v podání Jonase Kaufmana, orchestru německé opery v Berlíně a dirigenta Donalda Raniklese. Skladatel Josef Suk, ač současně aktivní houslista, člen Českého kvarteta, nenapsal žádný houslový koncert. Jeho fantazii pro housle a orchestr G-moll opus 24 nicméně za takový malý houslový koncert považovat můžeme. Má 24 minut a hraje ji teď Václav Snítil se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Vladimírem Válkem.

To byl symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s Vladimírem Válkem a jako solista huslista Václav Snítil. Dozněla Fantazie G-moll Josefa Suka pro housle a orchestr.

A teď, vážení a milí, jedna drobnost. Chopinova mazurka F-moll číslo 2 z opusu 63 hraje Ivan Klánský.

Mazurku F-moll nám na stanici D-dur právě zahrál Ivan Klánský. Autorem byl Frédéric Chopin. A naše vysílání pokračuje, vážení a milí, hudbou Richarda Wagnera. Budou to Wesendonck-lieder, tedy pět písní na slova Matildy Wesendonckové. To byla manželka skladatelova švýcarského mecenáše. Zpívá Dagmar Pecková, Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

Anděl, stůj tiše, ve skleníku, bolesti a sny. To je český překlad názvů pěti písní na slova Matyldy Vezendonkové.

Songleader, které napsal Richard Wagner. Poslouchali jsme nahrávku Dagmar Peckové a České filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. Pro natočení další skladby v našem vysílání Dvořákova kvintetu A-dur spojili síly Boris Gildburg, pianista, a smyčcové kvarteto Pavel Haas Quartet. Jde o Dvořákův druhý kvintet ve stejné tónině A-dur.

Allegro, potom dumka, pak scherzo v rytmu foriantu a na závěr finále v tempu Allegra. To byl Dvořákův kvintet číslo 2 A-dur, opus 81, jak nám ho hráli pianista Boris Gilburg a Pavel Haas Quartet. Mytologická postava Daphné patří do Ovidiových proměn. Je to ovšem také jméno opery Richarda Strause, díla z roku 1937, Bukolické tragédie, opus 82. Uslyšíme scénu a árii Proměňování. Daphné zpívá René Fleming, hraje London Symphony Orchestra a řídí Sir George Shorty.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dozněla teď scéna a arie Proměňování z opery Daphné Richarda Strause. Zpívala sopranistka René Fleming, hrál London Symphony Orchestra, dirigoval Georg Scholty. Přichází zahrát pianista Jan Bartoš. Bude to příštích 21 minut a půjde o 6 bagatel opus 126 Ludwiga van Beethovena.

Posloucháte stanici D-dur. 6 bagatel, opus 126 Ludwiga van Beethovena, hrál Jan Bartoš.

Kde si v horách zaslechl kdysi francouzský skladatel Vincent Dandy lidovou píseň. Její téma pak užil v roce 1886 ve své symfonii na zpěv francouzských horalů. Dílo pro klavír a orchestr hrají Jean-Yves Thibaudet a Montrealský symfonický orchestr. Dirigentem je Charles Dutoit.

Montrealský symfonický orchestr, dirigent Charles Dutoit a s nimi pianista Jean-Yves Thibaudet byli interprety symfonie na zpěv francouzských choralů pro klavír a orchestr opus 25 skladatele Vincenta Dandyho. Je to prakticky jediné dílo, které se dnes z autorova odkazu hraje. Naše vysílání pokračuje hudbou pro solovou kytaru. Hraje Pavel Štajdl a bude to svita, kterou napsal Jan Antonín Losy. Má 8 částí.

sarabanda a žig, pomalý a rychlý tanec. To byly dvě poslední z osmi částí svity, kterou napsal Jan Antonín Losy a kytaru hrál Pavel Štajdl.

středověkého mnicha Joachima z Fiore. Části věčného evangelia. Nuž, stane se, co v zjevení je psáno. Kdo vidí anděla, jak letí mračny. O, slyšte, jejíž srdce mdlé a zvadlé. A poslední část, to všecko děl mi anděl v noci tmavé. Janáčkovo věčné evangelium máme pro vás v interpretaci Alžběty Poláčkové, Pavla Černocha, Pražského filharmonického sboru a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Sbormistrem byl Lukáš Vasilek a provedení řídí Tomáš Netopil.

0: Tak to končí, vážení posluchači, věčné evangelium Leoše Janáčka. Legenda pro sola, sbor a orchestr podle básně Jaroslava Vrchlického s poselstvím o završení lidských dějin obdobím Ducha Svatého. Zpívali Alžběta Poláčková, Pavel Černoch a Pražský filharmonický sbor, hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Tomáš Netopil. Hudbu pro vás vybíral a vysíláním vás provázel Petr Weber, který vám přeje příjemný další poslech.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Sledujete vysílání stanice Českého rozhlasu D-dur, která 24 hodin denně nabízí klasickou hudbu. Teď před sebou, vážení posluchači, máme pravidelný vysílací projekt od Klaudia k Ludvigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Hudby od Monteverdiho k Beethovenovi, tedy hudby od počátku 17. do počátku 19. století. Vaším průvodcem je Petr Weber. Budou nám hrát například Rinaldo Alessandrini, nebo Il Giardino Armonico, nebo English Baroque Soloists, nebo Le Musicien de Louvre. Máme také pro vás připravené nahrávky Magdaleny Kožené, Barbary Marie Willi, Johna Elliota Gardinera, Marka Minkovského a mnoha dalších. A prvním z nich je loutnista Ron McFarlane. Uslyšíme od něj Čakonu pro loutnu od Silvia Leopolda Weisse, jednoho z nejslavnějších loutnistů všech dob, hudebníka sloužícího u dvora v Drážďanech, skladatele, který zemřel ve stejném roce 1750 jako Johann Sebastian Bach.

Chaconu Sylvia Leopolda Weisse nám, vážení přátelé, hrál loutnista Ron McFarlane. Alessandro Scarlatti působil ve Florencii, v Římě, ale hlavně v Neapoli. Je autorem 6 desítek oper, ale také katolické chrámové hudby. Uslyšíme od něj Magnificat, oslavnou skladbu s textem, který je adventním chvalospěvem. Velebí má duše pána. Uslyšíme zpěváky souboru Concerto Italiano, který řídí Rinaldo Alessandrini.

Vážení posluchači, uplynulých 20 minut patřilo na stanici D-dur Českého rozhlasu chrámové hudby Alessandra Scarlattiho. Slyšeli jsme jeho Magnificat, tedy adventní chvalospěv Velebí má duše pána. Učinkoval soubor Concerto Italiano, provedení řídil Rinaldo Alessandrini.

Koncert D-moll má v Bachově seznamu skladeb číslo 1052. Je to jeden z 8 čembalových koncertů, kompletně zapsaných v roce 1738. Není vyloučeno, že původně šlo o houslový koncert. Na čembalo hraje a od čembala řídí Rinaldo Alessandrini. Účinkuje Concerto Italiano.

podání souboru Concerto Italiano dozněl na stanici D-dur koncert pro čembalo a orchestr D-moll BWV 1052 od Johanna Sebastiana Bacha. Na čembalo hrál a od čembala řídil Rinaldo Alessandrini. Vážení posluchači, v roce 1694 Henry Purcell pro svátek patronky hudebníků svaté Cecílie nenapsal ódu k její poctě. Ty už zkomponoval předtím čtyři, ale zhudebnil text Te Deum, tedy Tebe, Bože, chválíme. Skladbu uslyšíme v podání chlapeckého a mužského sboru Choir of Christ Church Cathedral z Oxfordu a hraje The English Concert, řízený Simonem Prestonem. Pro zajímavost, bohoslužby v tomto univerzitním anglikánském kostele v Oxfordu začínají vždy o 5 minut později, protože dodnes tam používají takzvaný starý oxfordský čas.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A dnes je to zvláštní vysílací projekt od Klaudia k Ludwigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Dozněla duchovní skladba Te Deum od Henryho Persla z roku 1694. Zpíval sbor Christ Church Cathedral z Oxfordu, hrál soubor The English Concert a celé provedení řídil Simon Preston.

Biagio Marini, Le Lagrime di Erminia, to je dílo italského skladatele, které vychází z eposu Osvobozený Jeruzalém, Torquata Tassa. Jde o epizodu Tancrediho, který miluje Clorindu, ale zamilována je do něj Erminia. Marně, proto ty její slzy, lágrimé. Zpívá a hraje soubor The Concert of Music, který založil v roce 1969 Anthony Rulli. Mají na svém kontě už na 120 nahrávek.

podání souboru The Concert of Music jsme vyslechli skladbu Le Lagrime di Erminia od Biagia Marinio. Bachova kantáta na 13. neděli po Trojici zpracovává chorál Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Uslyšíme ji v podání English Baroque Soloists a Monteverdi Choir pod řízením Johna Eliota Gardinera. Sola zpívají Natalie Stutzmann, Christoph Gens a Jonathan Brown. John Eliot Gardiner založil sbor Monteverdi Choir v roce 1964 v Cambridge a jejich nahrávky jsou pro řadu děl dosud těmi referenčními.

Posloucháte stanici Dédor. Allein zu dir, Herr Jesu Christ. To je kantáta Johanna Sebastiana Bacha v soupisu jeho skladeb s číslem 33, určená na 13. neděli po Trojici. Zpívali Natalie Štucman, Christoph Genz, Jonathan Brown a Monteverdiho sbor, hráli English Baroque Soloists, řídil John Eliot Gardiner.

Vážení posluchači, v fantazii C-mol v Kechlově seznamu s číslem 475 od Wolfganga Amadea Mozarta nám teď na kladívkový klavír zahraje Christian Bezuidenhout.

uplynulé čtvrthodině nám, vážení přátelé, hrál na stanici D-dur na kladívkový klavír Christian Betzuidenhut. Slyšeli jsme Mozartovu fantazii C-moll. Opera balet Jeana Battisty Lullyho L'Amant Magnifique byla napsána pro karneval v roce 1670. Libretto napsal Molière. Je to typický příklad hudební zábavy na dvoře Ludvíka 14. Uslyšíme z této opery čtyři části. Zpívají Agne Melon, Michel Verschef, Gilles Ragon, Michel Lapleny a Isabel Poulnar. Hraje soubor Le Musicien du Louvre, řídí Mark Minkowski.

Teď jsme pro vás, vážení přátelé, na stanici D-dur vybírali z nahrávky barokního orchestru Le Musicien de Louvre, který založil a řídil Mark Minkowski. Solisty byli sopraniska Anne Melon, baritonista Michel Verchef, kontratenorista Gilles Ragon, tenorista Michel Lapleny a sopraniska Isabel Pulnar. A byly to úryvky z opery baletu Jeana Baptisty Lullyho Le Amant Magnifique z roku 1670. Teď přichází, milí posluchači, na řadu opět barokní loutnista Silvius Leopold Weiss, jeho Capriccio D-dur, a hrát bude Lutz Kirchhoff, v roce 1996 zakladatel německé loutnové společnosti.

Jako malé intermezzo jsme poslouchali Capriccio D-dur od Silvia Leopolda Weisse. Hrál na loutnu Lutz Kirchhoff. Vážení posluchači, jako luterán by Georg Friedrich Händel církevní hudbu komponoval na německé texty. V Anglii později zhudebňoval texty anglické. V kantátě z roku 1707, kterou za chvíli uslyšíme, je to latina. Pochází totiž z jeho italského pobytu. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. To je začátek 113. žalmu v latinské verzi Laudate pueri dominum. A právě tuto skladbu teď uslyšíme. Zpívá Magdalena Kožená a spolučinkuje sbor a orchestr Le Musicien du Louvre, které řídí Mark Minkovský.

Posloucháte stanici D-dur. Vážení a milí, za nahrávkou, která právě dozněla, stojí Mark Minkovský a jeho soubor Le Musicien du Louvre. Solistkou byla Magdalena Kožená. Poslouchali jsme skladbu Laudate Pueri Dominum v žánru katolické italské církevní hudby, jejímž autorem byl mladý Georg Friedrich Händel. Pro příštích necelých 10 minut pro vás, vážení posluchači, máme Vivaldiho koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo F-dur. Solistou je Willem Weverka, dále spoluúčinkuje čembalistka Barbara Maria Willi a hraje soubor Ensemble 18+, český soubor specializovaný na poučenou, ale neortodoxní interpretaci hudby nejen 18. století. Vznikl v roce 2009 a k autentické podobě barokní a klasicistní hudby využívá dobovou artikulaci, ale moderní nástroje a k nim dobové smyčce.

hoboista Willem Weverka, u čembala Barbara Maria Willy a s nimi český barokní soubor Ensemble 18+. To byli interpreti koncertu F-dur Antonia Vivaldiho. A teď nám, vážení přátelé, bude zpívat mezzosopranistka Cecilia Bartoli. Doprovází soubor Il Giardino Armonico, řízený Giovannim Antoninim, a uslyšíme arii z opery Farnáče od skladatele Leonarda Vinciho.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Mezzosopranistka Cecilia Bartoli zpívala árii z opery Farnáče Leonarda Vinciho. Spolu s ní účinkoval barokní orchestr Il Giardino Armonico, řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Korunovace Popeji. L'in coronazione di Popea, to je opera séria Claudia Monteverdiho, jeho pozdní dílo z roku 1642. Dílo o milence a nakonec manželce císaře Nerona. Uslyšíme duet z prvního dějství. Zpívají Francesca Aspromonte a Emiliano González Toro. Hraje kapela Mediterranea, řídí Leonardo García Alarcón.

zařízení Leonarda Garcí Alarcona hrál soubor Capella Mediterranea a zpívali sopranistka Francesca Aspromonte a tenorista Emiliano González Toro. Byla to scéna z opery Kornovace Popeji Claudia Monteverdiho, díla z roku 1642. Na stanici D-dur posloucháte vysílací projekt Od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. A tak teď pojďme poslouchat hudbu Ludviga van Beethovena. Bude to jeho mše C-dur. Po návratu z Anglie v roce 1895 psal Josef Haydn svému dosavadnímu zaměstnavateli, knížeti Esterházimu, každý rok k jmeninám mši, až do roku 1802. O několik let později na tuto tradici navázal Beethoven. Na objednávku knížete Niklause Esterházyho napsal svou mši C-dur v roce 1808 a měla premiéru právě tam, v jeho sídle, v Eisenstadtu. Uslyšíme nahrávku Johna Elita Gardinera a orchestru revolučního a romantického. Solisty budou Charlotte Margiono, Catherine Robin, William Kendall a Alistair Miles. S nimi zpívá Monteverdiho sbor.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Dozněla mše C-dur Ludwiga van Beethovena. Zpívali Charlotte Margiono, Catherine Robin, William Kendall, Alistair Miles a Monteverdiho sbor. Hrál orchestr revoluční a romantický, založený a řízený Johnem Elliotem Gardinerem. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

A vzpomínky mě zůstanou. Refrén jedné písničky ze 60. let minulého století mne napadnul, když jsem si připomněl, že by se letos dožil 90 let legendární trombonista Zdeněk Pulec a že naopak před 20 roky opustil tento svět v pouhých 61 letech znamenitý hráč na lesní roh Zdeněk Tilšar. Oba jsem znal po desetiletí, s oběma jsem hrál a nahrával a oba byli i mými pedagogickými kolegy na hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění v Praze. Oběma chci tento pořad věnovat. Tady bych se měl představit Jiří Hlaváč. A jak své vzpomínání začít? Myslím, že nejlépe hudbou. Koncertem pro trombon a orchestr Daria Mioda. Hrát bude Zdeněk Pulec za doprovodu symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze s dirigentem Jaroslavem Krombholcem.

Zimní koncert pro trombon a orchestr Daria Mioda v podání Zdeňka Pulce a Symfonického orchestru Československého rozhlasu s dirigentem Jaroslavem Kromholcem otevřel pořad Vzpomínky mě zůstanou. A ten posloucháte na stanici D-dur. Zdeňka Pulce jsem poprvé slyšel hrát v mém rodišti Zlíně někdy kolem roku 1960. Tehdy už to byl Gottwaldov. A Zdeněk tam vystupoval s tanečním orchestrem Zdeňka Bartáka. Solově zahrál i slavný Tiger Rag a od té chvíle jsem tušil, že bude schopný hledat uplatnění v řadě hudebních žánrů. Později jsem zjistil, že vedle hudby klasické to byl jazz, taneční, populární, symfonická i komorní tvorba. A ve všem vynikal svojí nástrojovou virtuozitou. Mimo jiné hrával i v orchestru Václava Hybše, v souboru Metronom nebo hostoval v různých jazzových formacích, včetně SHQ Karla Velebného nebo jazzového orchestru Československého rozhlasu. A byl viditelný, slyšitelný a dominantní. Teď vám nabídnu k poslechu svitu alžbětinských tanců Anthony Holborna. Hrát budou praští žestoví solisté, v nichž Zdeněk Pulec působil rovněž řadu let.

svitu alžbětinských tanců Anthony Holborna zahráli praští žesťoví solisté. Stylový a žánrový rozsah interpretačního umění Zdeňka Pulce byl prakticky bez omezení. A vím, že s oblibou vyhledával premiéry skladeb našich nebo zahraničních autorů. Myslím si, že stejné to bylo i v trojkoncertu pro trubku, lesní roh, trombón a orchestr Josefa Matěje. Soubor Muzičí di Praga dirigoval Vladimír Válek, solisty byli Miroslav Kejmar, Miloš Petr, Zdeněk Pulec. A já vám jejich nahrávku z roku 1998 rád představím.

Na stanici D-dur jsme hráli trojkoncert pro trubku, lesní roh, trombón a orchestr Josefa Matěje. Autor rád užíval křestní jméno Joška. Solisty Miroslava Kejmara, Miloše Petra a Zdeňka Pulce doprovodil soubor Muzičídy Praga s dirigentem Vladimírem Válkem. Zdeněk Pulec vyrůstal v hudebním prostředí, tatínek byl klaviristou, houslistou, saxofonistou a hrával i v orchestru Osvobozeného divadla s Jaroslavem Ješkem nebo v orchestru R.A. Dvorského. A to představovalo hudební špičku své doby. Syn měl tedy doma rovnítko kvality a interpretační vyspělosti. Zdeněk studoval vedle hry na trombon také klavír a zpěv. Mimochodem, později se příležitostně věnoval sborovému zpěvu a občas vypomohl i ve vokálním souboru Lubomíra Pánka. Už na Pražské konzervatoři, následně na Hudební fakultě Akademie muzických umění, prokazoval mimořádný talent a schopnosti. Ostatně laureátská ocenění ze soutěží v Praze, Mnichově, Paříži to plně potvrdila. Při této příležitosti chci také zmínit, že jsem byl opakovaně svědkem, s jakým respektem, kolegialitou a slušností se Zdeněk choval ke svým někdejším pedagogům. Vážil si jejich práce, kterou i jemu usnadnili a umožnili vlastní kariéru. Nevždy to tak bývá a vděk nekraluje často.

Jiří Novotný, nástrojový kolega Zdeňka Pulce i jeho následník ve výuce na Pražské hudební fakultě Akademie muzických umění, nám za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK zahrál posluchačsky vděčnou a oblíbenou skladbu Václava Trojana s názvem Žabák. Zdeněk Pulec to rád připomínal sloganem skladatele: Žabáka může hrát jenom Pulec. Připomínám, že jde o jednu část z hudby k filmu Císařův slavík. Dirigentem nahrávce byl Libor Pešek. Na stanici D-dur posloucháte pořad Vzpomínky mě zůstanou, který připravil a uvádí Jiří Hlaváč. Své vzpomínání posunu v čase blíž do současnosti. Se Zdeňkem Pulcem jsme byli kolegy ve výuce na hudební a taneční fakultě. A když mě v roce 2002 oslovil dramaturg Ivo Letov s nabídkou, abych zahájil mezinárodní jazzový festival v Pražské Redutě a v jeho představě to bylo se souborem studentů hudební fakulty, samozřejmě jsem vyhověl a poprosil o pomoc Zdeňka Pulce. A on skvěle připravil žesťovou skupinu orchestru. Zahráli jsme tehdy mimo jiné Preludium, fugu a riffy Leonarda Bernsteina nebo koncert pro klarinet a jazzové kombo Karla Velebného. Přítomný jazzový publicista dr. Lubomír Doruška nám po koncertě poděkoval a souboru vyslovil uznání. Tehdejší ministr kultury Pavel Dostál se mě naopak trochu provokativně zeptal, jestli umí naši studenti zahrát i swingové standardy. Než jsem stačil něco říci, ozvala se odpověď Zdeňka Pulce: umí toho podstatně víc než ty. Zdeněk tak reagoval často. Nesnášel aroganci a nadřazenost nejen u politiků nebo šéfů, a vím, že to s ním ani mnozí dirigenti neměli snadné. Ale vím také, že mýval pravdu a ve svých soudech se často nepletl. Stejně tak se nemýlil v hudebním projevu a pojetí. A tak vám teď zmíněné Preludium, fugu a riffy Leonarda Bernsteina nabídnu. Hrát bude solist band, v němž Zdeněk Pulec samozřejmě nechyběl, a já tam hrál klarinetový part.

dozněla hudební svita Leonarda Bernsteina, kterou zahrál soulist band a klarinetista Jiří Hlaváč, jenž je i průvodcem pořadu, který posloucháte na stanici D-dur. Ve vzpomínkách na Zdeňka Pulce nechci opomenout jeho práci pedagoga. Měl autoritu, kterou nemusel navyšovat odměřeným jednáním. Ke studentům se choval přátelsky a kolegiálně, jeho připomínky a rady měly opodstatnění a váhu a studenti to věděli. Navíc Zdeněk byl schopný cokoliv názorně na nástroji také ihned předvést a ukázat. Později, když se u něj objevila nemoc, si uchoval svůj humor, nadhled a zdravý hudební úsudek. Myslím, že mohu říci, že se i jako pedagog zařadil mezi naše legendy k profesorům Ušákovi a Hejdovi. A tak nám nyní logicky i příležitost Zdeňkově nástupci na pódiu i v učebně hudební fakulty Lukáši Moďkovi. Společně s autorem u klavíru Jaroslavem Šarounem zahrají Larghetto Triumfale pro trombón a klavír.

Larghetto triumfale pro trombón a klavír Jaroslava Šarouna hráli trombonista Lukáš Moďka a autor skladby. Na stanici D-dur posloucháte pořad Vzpomínky mě zůstanou. Vím, že k osobnosti Zdeňka Půlce se budu vracet často a rád. Jeho hudební projev nestárne, protože měl svoji originalitu. Václav Hybš mi jednou řekl, že trombonista typu Půlce se objeví jednou za 100 let. Připomínám tedy jeho 90. výročí narození a vkládám myšlenku, že 10 let ještě počkáme a uvidíme. Zdeněk Půlec se nám představí ve skladbě, kterou hrával po 10 let. Na koncertech, v sálech, na zámcích, v zahradách, ve studiích rozhlasu či televize. Je ukázkou jeho citu pro komorní souhru, styl, osobitost skladatele i zvukovou provázanost se spoluhráči. Zvuk nástroje, intonace, dynamická škála i technická neomylnost byly chápány samozřejmě. Půlec rovná se kvalita a nástrojová preciznost. A to mohu říci i po letech, bez ohledu na výročí nebo jeho stále trvající renomé. Georg Friedrich Händel a výběr z hudby k ohňostroji, který zahraje český žesťový soubor.

Český žesťový soubor s trombonistou Zdeňkem Pulcem zahrál výběr z hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla. V roce 1966 sestavili naši hudební publicisté a kritici All Stars Band československého jazzu. Karel Krautgartner, klarineta, saxofon, Jaromír Hnilička, trubka, Jiří Mráz, kontrabas, Karel Velebný, vibrafon, Milan Mádr na bicí nástroje a Zdeněk Pulec, trombon. Příležitostně vystoupili i na Mezinárodním jazzovém festivalu v Pražské Lucerně a několik snímků nahráli pro Československý rozhlas. Myslím, že mezi nimi vynikají dvě skladby. Dvojitý Nelson Karla Velebného a Radary nad městem Karla Krautgartnera. Ale než dám příležitost hudbě, vložím osobní vzpomínku. Se Zdeňkem Pulcem jsem si vždycky ohromně rozuměl. Možná, že nás spojovala i ta dvojkolejnost, protože oba jsme milovali klasickou hudbu a oba jsme ctili jazz. Ostatně obě dvě nahrávky vás teď o tom přesvědčí.

V roce 2006, v době letních prázdnin, jsem vyučoval na mezinárodních hudebních kurzech v rakouském Semmeringu. Jednoho srpnového rána za mnou při snídani přišel maďarský kolega, kornista profesor Adam Friedrich a se smutkem v očích mě řekl, zemřel Zdeněk Tilšar. Od té doby se s touto zprávou stále vyrovnávám. Znali jsme se od začátku mých studií na Brněnské konzervatoři v roce 1963. Mně bylo tehdy 15 a Zdeňkovi 18 let. Vždy byl pohodový, usměvavý, slušný a už jako mladík měl noblesu. Tyto rysy ostatně dekorovali po celý život i jeho hudební projev. Já vám nyní nabídnu k poslechu koncert S-dur číslo 2 pro lesní roh a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Zdeňka Tilšara doprovodí Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.

Na stanici D-dur dozněl koncert S-dur číslo 2 pro lesní roh a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Solový part hrál Zdeněk Tilšár, Českou filharmonii řídil Václav Neumann. Posloucháte pořad Vzpomínky mě zůstanou. Se Zdeňkem Tilšárem jsem několikrát hrál i nahrával a jednu společnou kreaci vám v průběhu pořadu připomenu. Nicméně vzpomínám si, že jsme ještě za studijních let v Brně hráli jeden z mnoha dechových kvintetů Antonína Reichy. Zdeněk měl 19 let, byl komplexně vybavený pro praxi a myslím, že už byl i členem orchestru Brněnské filharmonie. O několik let později už byl v České filharmonii a odváděl i tam v dalších desetiletích na postu prvního hráče špičkovou výkonnost. Navíc v duchu podnětné myšlenky Václava Talicha se soustavně věnoval i solové a komorní hře. Stačí vzpomenout na Collegium Musicum Pragense nebo jedinečnou spolupráci s bratrem Bedřichem. Nicméně teď vám nabídnu krásnou interpretační kreaci. Zdeněk Tilšár společně s Josefem Sukem a Janem Panenkou nahráli v roce 1977 trio S-dur pro klavír, housle a lesní roh Johannesa Brahmse. A za sebe dodám, že jsem dosud hudebně výraznější provedení nepoznal.

V podání Jana Panenky, Josefa Suka, Zdeňka Tilšera jsme vyslechli trio S-dur pro klavír, housle a lesní roh Johannesa Brahmse. Na stanici D-dur, kterou posloucháte, jsem slíbil interpretační zážitek a věřím, že jsem slib dodržel. Teď si dovolím nabídnout další hudební unikát. Už jsem zmínil, že bratři Tilšerové tvořili po léta legendární duo. Nahráli desítky titulů a jejich vzájemnost nebyla dána jen rodovou genetikou, ale i zvukovou estetikou a hudební inteligencí. Do jaké míry zatím byla i pověstná brněnská hornová škola Františka Šolce, ponechám na vašem soudu. Z nepřeberného počtu nahraných dvojkoncertů a komorních skladeb různého nástrojového obsazení jsem vybral sextet pro dva lesní rohy, dvoje housle, violu a violončelo Ludwiga van Beethovena. Nádherná skladba s dialogy dechových a smicových nástrojů. Hrát budou Zdeněk a Bedřich Tilšarovi a Dvořákův komorní orchestr s dirigentem Liborem Peškem.

Sextet pro dva lesní rohy, dvoje housle, violu a violončelo Ludwiga van Beethovena jsme vyslechli v podání Zdeňka a Bedřicha Tylšarových a Dvořákova komorního orchestru. Dirigentem byl Libor Pešek. Ve svých vzpomínkách se vrátím kousek za rok 1980. Tehdy jsme hrávali skladbu Chléb a hry pro flétnu, sopránový saxofon, lesní roh a orchestr Alexe Frieda. A podobné obsazení bylo i v jeho starším trojkoncertu. Vždycky jsem se přitom setkal s Jiřím Válkem, Zdeňkem Tylšarem, později Jiřím Stivínem, Zdeňkem Divokým nebo Tomášem Seckým. To, když šlo o televizní nahrávku, abonentní koncert Sočru a jednou i o zahajovací koncert Mezinárodního jazzového festivalu v pražské Lucerně. V Brně se trojkoncert pro flétnu, klarinet, lesní roh, jazzový a smicový orchestr nahrával také. Po zkoušce v Praze, na níž se ujasnila koncepce kadencí a některé společné části skladby, se ve studiu připojili členové orchestru Gustava Broma a Brněnské filharmonie. Nahrávka se povedla a v kategorii třetího proudu získala dokonce ocenění časopisu Downbeat. Kolegové nahráli skladbu později ještě s rozhlasovým orchestrem v Kolíně nad Rýnem. Na lesní roh u toho byl Miloš Petr a na klarinet Felix Slováček. Jsou tedy dochovány různé interpretační verze jedné skladby. Všechny znám a přiznám se, že se jen velmi těžko zorientuji, kterou vlastně poslouchám. Nicméně věřme vzpomínkám.

Trojkoncert pro flétnu, klarinet, lesní roh, jazzový a smyčový orchestr Alexeje Frieda hráli Jiří Válek, Felix Slováček, Zdeněk Tilšar, orchestr Gustava Broma a členové Státní filharmonie Brno. Na stanici D-dur posloucháte pořad Vzpomínky mě zůstanou. Čeští hornisté byli ve druhé polovině 20. století evropskou veličinou, která inspirovala virtuózní lehkosti hry i ostatní žesťové školy. Jména Štefek, Kotulán, Brázda, Petr, Tilšar, Petráš, Divoký, Langweil, Klánská, Secký, později Baborák, Vrabec, Vobořil, Javůrková, se stala uznávanou mezinárodní autoritou. Dovolím si představit nahrávku, v níž se typická lehkost nasazení tónu, elegantní frázování i muzikalita našich hráčů představí v typickém provedení. Zdeněk a Bedřich Tilšarovi společně se Zdeňkem Divokým zahrají trio pro lesní rohy číslo 1 opus 82 Antonína Reichy. Nahrávka je z roku 1988.

Na stanici D-dur posloucháte pořad Vzpomínky mě zůstanou. Trio číslo 1, opus 82 pro Lesní rohy Antonína Rejchy hráli Zdeněk a Bedřich Tilšarovi spolu se Zdeňkem Divokým. Když jsem se před roky ještě v Brně na konzervatoři se Zdeňkem Tilšarem bavil o rozsahu a kvalitě jejich hornového repertoáru, favorizoval tehdy první koncert Richarda Strause a vážně přitom pochyboval, že se naskytne příležitost, aby si jej s orchestrem někdy zahrál. Jenže hudební bůh řídí spravedlivě. Uplynulo několik let a vznikla nahrávka, v níž jej v této skladbě doprovází Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řízený Jiřím Bělohlávkem.

Koncert S-dur číslo 1 opus 11 pro lesní roh a orchestr Richarda Strause hrál Zdeněk Tilšar za doprovodu pražských symfoniků, které dirigoval Jiří Bělohlávek. Kompaktní disk je z roku 2006, rok, v němž Zdeněk Tilšar zemřel. Už jsem dnes jednou zmínil jeho mnohaletou interpretační součinnost s bratrem Bedřichem. Oba byli členy České filharmonie a podíleli se společně na realizaci řady skladeb českých klasicistních autorů. Ve výčtu byli třeba Josef Fiala, František Xaver Pokorný, František Antonín Ressler Rosetti, Antonín Reicha. Vím, že Rosettiho dvojkoncerty proslavili svými nahrávkami po celém hudebním světě. A zaslouží si, abych i zde jeden z nich uvedl. František Antonín Rosetti a jeho koncert pro dva lesní rohy a orchestr S-dur. Hrát budou bratři Zdeněk a Bedřich Tilšarovi, kapelu Istropolitanu bude řídit František Weinar. A jejich nahrávkou budou mé dnešní vzpomínky také završeny. Všem, kdo je vyslechli, děkuji za pozornost. Stanici D-dur chci s díkem za oba dnešní protagonisty, Zdeňka Pulce a Zdeňka Tilšara, poděkovat slovy Václava Talicha. Za světovost naší hudby vděčíme rovným dílem skladatelům a také interpretům. Vědí totiž už dlouho, že tvoří nerozlučnou a nenahraditelnou dvojici. S přáním všeho dobrého se loučí i Jiří Hlaváč.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Příjemné sobotní ráno přeje posluchačům stanice Dédur Vanda Dobrovská. Dnes jsme pozváni na návštěvu k hudebnímu skladateli Martinu Smolkovi. Martine, dobré ráno.
1: Dobré ráno, vítej u nás.
0: Já jsem na návštěvě u Martina v jeho pražském bytě. Je docela parný červnový den. Za chvíli přijdou Martinovi děti, Martinova manželka Anička přivede děti, takže to budeme mít i s akustickým pozadím asi. Zvířeš nějaké nemáš, Martine?
1: Zvíře nemám, pavouk je tichý.
0: Pavouk je tichý. Martin Smolka, představila jsem ho jako hudebního skladatele a jsem docela zvědavá, jakou hudbu od něj v jeho výběru můžeme čekat. A hned vlastně ta první skladba, nebo ty dvě skladby byly z hudební obětiny od Johanna Sebastiana Bacha, tak se na ten výběr opravdu těším. Proč Bach? Proč hudební obětina?
1: No, je to taková vzpomínka na rána na šumavské chalupě, kde můj tatínek, vždycky první jeho cesta z postele, vedla k rádiu a zapnul, tam byl naladěný Bayern 4 Classic, bavorský rádio, a tam obvykle hráli takhle po ránu barokní hudbu. Tehdy jsem ještě nepoznal, že v autentické interpretaci, což byla u nás doma docela taková jako podvratný vliv, protože tatínek, který bádal o Zelenkovi a spoustu toho věděl o baroku, tak byl muzikolog, hudební historik, tak měl rád takovou tu romantickou interpretaci, která je dneska už poněkud vyvětralá.
0: Já jenom doplním pro ty, kteří to nevědí, možná takový posluchači jsou, Martinův tatínek byl Jaroslav Smolka, hudební teoretik, skladatel, pedagog.
1: Takže tam prostě k těm prosluněným ránům patřil tenhle ten zvuk a to dneska vnímám trochu jako takový ten ideální stav na počátku. Bájna Atlantida. A tady na té nahrávce, kterou jsem vybral, mě zvlášť lahodí zvuk barokní flétny, flauto dolce.
0: To je nahrávka, my jsme vlastně neřekli v podání, koho jsme poslouchali, to je nahrávka v podání čtyř interpretů Bartolda Kuikena na příčnou flétnu, Sigiswalda Kuikena na housle, Wielanda Kuikena, ta rodina Kuikenu, na violu da gamba a na čembalo hrál tedy jejich kamarád Robert Konen.
1: Příjemná, klidná hudba a vévodí tam ta barokní flét na flauto dolce.
0: Barokní flét na flauto dolce a my se z toho baroka neodchýlíme ani v té hudbě, kterou budeme poslouchat v zápětí, a to bude, Martine?
1: To bude Jandismas Zelenka, Missa Sanctissime Trinitatis, z toho pouze jedna část, Agnus Dei číslo 1. Musím předeslat, že to zase souvisí s tím mým tatínkem, který o Zelenkovi bádal a napsal o něm knihu, a ta část, kterou jsem vybral, tam mi úplně lahodí hudební nástroj, který se jmenuje šalimo, údajně předchůdce klarinetu. Na to tehdy v těch 90. letech přijel, protože to je nahrávka Marka Štrincla, muzika Florea, ale měli na tenhle ten nástroj někoho z ciziny, z Německa, myslím. No a další věc, která je tak jako osobní, že tam zpívá tady v té části bas Michal Pospíšil,
0: Michal,
1: se kterým jsme chodili na gymnázium. On byl asi o dvě třídy níž, tak tehdy jsem se moc s ním nebavil, ale dobře si ho pamatuju, protože on byl takový ten originální, svérázný člověk. Jezdil do školy na koloběžce, což v těch 70. letech byla naprostá extravagantnost. A já vlastně ho mám i moc rád, jak zpívá nebo zpívával, protože on je z takový té první generace těch lidí, kteří tady dělali tu barokní hudbu, čili ještě neměli to hladké západní školení, a člověk ho pozná po hlase. On má prostě svůj hlas jakoby neskomolený nějakým školením. Takže Šalimo a Michal Pospíšil v Zelenkovi.

0: Tak to byla část Agnus Dei z Missi Sanctissime Trinitatis od Jana Dismase Zelenky z nahrávky souboru Musica Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrinclem a ten hudebník, který hrál na Šalimo, o němž se Martin Smolka, náš dnešní hostitel, speciálně zmiňoval před touto skladbou, tak to byl Christian Leiterer. Jsme tedy na návštěvě u Martina Smolky a Martin Smolka nás stále nechává v baroku. Antonio Vivaldi.
1: Tak tentokrát je to tak, že já jsem měl to štěstí, že jsem psal pro Freiburger Barok Orchestr. Prostě jsem dostal takovou pěknou objednávku, abych napsal skladbu pro spolupráci specialistů na novou hudbu, to byl Ensemble Recherche, a tady těch Freiburger Barok Orchestr. A akce byla, jak to někdy v tom Německu bývalo, velmi jakoby štědrá a velkorysá. A rok předtím, než měla být premiéra, mě pozvali do Freiburku na takový kurzy, který tam tyhle ty dva ansámbly měly pro studenty, abych se mohl seznámit s těma lidma, s těma nástrojema a abych lépe věděl, jak pro koho píšu. No a Freiburg se mi moc líbil a když zrovna nebyla práce, tak jsem se tam toulal po starém městě a moc se mi líbila jedna zvláštnost, to je totiž město pod horama, pod tím černým lesem a tím městem prostě protékají horské potoky a oni je nemají v kanalizaci, jako my tady. Nýbrž to tyče prostě po ulici v takových speciálně vydlážděných archaických kanálcích, jo, vedle chodníku třeba. No a pak je tam nádherný náměstí s katedrálou, kterou jsem v takovým jako působivým podvečeru slunečným si prohlížel, byl jsem úplně euforizován, strašně se mi to líbilo, prohlídl jsem si celou katedrálu, pak jsem vyšel ven a koukal jsem zvenku a teď, abych měl ještě takový jako celkový pohled, tak jsem couval, až jsem zapadl do toho kanálu s tím Orským potokem. A tak jako my se teď smějem, tak jsem tam dostal na těch zádech prostě záchvat smíchu. A teď jsem se tak jako pobaveně rozhlížel, kdo se bude smát se mnou, ale oni ty kolemjdoucí spíš jako mě obcházeli s vyděšenými výrazy. Tak to je moje historka s Freiburkem.
2: Pomohl ti někdo?
1: Ne, nebylo potřeba. Jsem se prostě zvednul a po chvíli jsem se i přestal smát. No a tam mi taky darovali 3 CDčka toho Freiburger Barok Orchestru a já jsem teď si dal práci a všechny 3 jsem si proposlech a rozhodoval jsem se zodpovědně, co teda dneska pustím. No a zjistil jsem nakonec, že prostě nejlepší je máloplatný ten Vier Jahreszeiten, ty 4 roční doby od Vivaldiho. Že tam je sice mnoho hudby, která vypadá jakoby, že by to bylo zajímavější nebo méně otřelé, ale já jsem nakonec prostě vybral to léto, protože jako kdyby i oni měli větší ctižádost to zahrát nějak jinak, než jsou všechny ty existující interpretace, tak je to úžasně zvukově bohatý a speciálně ta doprovodná skupina, to basso continuo, je takový vypracovaný do detailů a člověk tam opravdu slyší to léto, prostě bzučet a vonět.

0: Léto ze čtveraročních dob od Antonia Vivaldiho hrál freiburský barokní orchestr, řídil Gottfried von der Goltz. Jsme na návštěvě u Martina Smolky a vidím, že Martinův výběr nás vede ještě hlouběji do hudební historie.
1: No, tohleto CDčko jsem taky dostal a taky to souvisí s mojí prací, protože jsem psal na objednávku velikonočního festivalu brněnského docela nedávno a tam ten dramaturg byl takový pečlivý a už několik let dopředu jsme vedli diskuze o tom, pro jaké interprety bych mohl napsat to speciální dílo na tenhle ten velikonoční festival duchovní hudby se to jmenuje. No a já jsem během toho hledání vlastně díky internetu zjistil, že už tady dnes prostě v této zemi, kde člověk pořád z toho rádia slyší takový spíše operní zpěv, takže máme velmi krásný hlasy, který zpívají renesanční hudbu. Lidi, kteří už jsou nová generace, jsou vyškolení na západě, ve Francii, konkrétně tady ten vedoucí Vojtěch Semerád. A jde teda o soubor kapela Mariana a já prostě jsem si je zamiloval podle nějakých nahrávek a domluvili jsme se teda v Brně, že to bude pro ně, ten Vojtěch Semerád s tím souhlasil, pak jsme se sešli, byla to krásná spolupráce, no a při té první zkusce jsem dostal CDčko a první, co bych z něho rád pustil, je Ave Maria. Je to textově trochu jiné Ave Maria, než to nejběžnější. Je tam zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, jasná Pano, Virgo Serena. Tak to se mi taky moc líbí, prostě tyhle ty variace na tu lásku k Panence Marii. A nějak to slyším i z té hudby, která tak jako klidně plyne a je jakoby průzračná.

0: Doznělo zhudebnění, jedno z mnoha zhudebnění modlitby Ave Maria. Toto pochází od Josquena de Pré a bylo to v podání souboru, českého souboru kapela Mariana, jehož uměleckým vedoucím je Vojtěch Semerád.
1: To CDčko se jmenuje Song of Songs, píseň písní, a je tam i takový půvabný věnování od těch interpretů, věnováno všem ženám, které změnily náš život. No a já mám takovou knížku oblíbenou doma.
0: Martin teď hrabe v baťušku.
1: Píseň písní v českých překladech z 15. až 21. století. A ta půvabná část Písma svatého vyšla takhle jako v takový poetický edici a jsou tam překlady i od mistra Jana Husa, od Komenského, i to, co máme běžně v Bibli, Kralická Bible a ekumenický překlad 20. století, ale jsou tam taky básnické překlady, konkrétně Seifert, a mně se moc líbí ten od Milana Balabána. Ještě jsem chtěl říct, že to je ta část písně písní, tady zhudebněná, každý to asi zná, ten text. Černá jsem a přece půvabná, tak jako trochu naříká ta dívka, že je černá, že jí spálilo sluníčko, když hlídala vinohrad, vinici, ale svou vinici, že neuhlídala. A ten Balabánův překlad to tak jako mistrně, krásně, jemně posouvá a změkčuje. Černá jsem, ale líbezná, jak chmurné stany nomádů. A pak je tam nekrčte rameny, že takhle s tmavlasem. Jo, změkčil to, ona vlastně cítí pohrdání, že a tady jenom nekrčte rameny, že takhle s tmavlasem. To samo slunce spálilo si mě.

0: část písně písní, která začíná veršem Nigra sum sed formosa, černá jsem ale půvabná, napovídá mi náš hostitel Martin Smolka, ve zhudebnění Jeana Heritiera a v podání kapely Mariány s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem.
1: Teď poskočíme trošku v historii, mám to vlastně takhle chronologicky, tím jsem trošku posedlý, že miluju ty letopočty a vnímám tu hudbu jako takovou historickou nit. Takže teď Beethoven, 7. symfonie, 2. věta. Taky je to vlastně trochu taková obehraná věc, ale já si nemůžu pomoct. A trochu vám teď hrozí, milí posluchači a tobě, Vando, že do toho prosákne to, že jsem učitelem už řadu let. A jestliže zadání bylo, abych řekl ke každému CDčku svůj nějaký osobní příběh, tak on často ten příběh spočívá v tom, že jsem byl nucen při přípravě na učení nějak tu hudbu poznat hlouběji a obvykle u toho propadnu nadšení a to je ten osobní zážitek. A tato druhá věta z té Beethovenovy 7. je fascinující vlastně takovou kompoziční úsporností. Vždycky nás učili, vysvětlovali třeba na konzervatoři a i můj tatínek, jak třeba zrovna tato věta hodně narušuje ten kánon, ten běžný stylový způsob kompoziční, běžný v té době. Což je zajímavé, ale já vlastně právě tady vidím i jako kdyby vyzářil trošku až do toho 20. století. Například tím, jak to začne bez melodie. Jo? To začínají takový ty akordy ta, ta, ta, ta, ta. Když si to člověk zkusí zaspívat, tak vlastně rytmizuje na jediném tónu dlouho, než se to pohne. A i když se to pak pohne, tak jenom o nějaký malý interval. Vlastně tady účinkuje především harmonie. No a pak přijde krásná smyčcová melodie, ale i ta je nesmírně úsporná. Dlouho vystačí s 2-3 tóny. Nakonec celá ta fráze teda se rozepne po kvintu, čili pořád je to jakoby v 5 prstech na piáně. Takže ta úžasná úspornost, to, že vystačil skoro bez melodie, to je velký vzor pro takového adepta dnešní kompozice, protože to patří k dnešku, to patří do 20. století. My už nepotřebujeme dlouhatánské věci, aby jsme řekli, že venku prší. Dneska stačí říct prší a báseň už začala. A krom toho na té větě je krásný taky, jak se vyvíjí, jakou má formu. Protože on teda ty nádherný akordy s tou melodií přehraje jednou, pak dá takovou mezivětu, která člověku dovolí třeba, aby mu i trošku odešly myšlenky někam jinam, pak se zase vrátí tato krása, pak kratší verze toho méně výrazného a pak přijde po třetí to původní v takový naprosto podivínský podobě. Jako kdyby víc gumoval, než komponoval. Jo? Chvíli hrajou dechy, nějaký akord, pak zase fragmentíček zahrajou smyčce, takhle se to tam střídá a skončí to kvartsextakordem, který dodnes pociťujeme jako takový labilní akord. Jako by to neskončilo. Takže na konci je takový rozpad, takový podivínství.
0: Ale pořád na bázi toho tématu.
1: Ano, a pořád překrásný, nebo možná tím ještě krásnější.

0: Dozněla druhá věta z Beethovenovy 7. symfonie ve výběru našeho dnešního hostitele Martina Smolky a my jsme úmyslně neřekli v podání jakého orchestru a dirigenta ji uvádíme, protože, Martine?
1: Já chci pustit ještě jinou verzi, jinou interpretaci, protože tohleto CDčko, tady je to je vlastně historická interpretace. Tady to hraje Berlínská filharmonie s dirigentem, jehož jméno opět neumím vyslovit.
0: Ukaž, tedy hrála Berlínská filharmonie pod taktovkou Andrého Kluitense.
1: No a ta nahrávka je moc hezká, ale je poměrně stará, je to, já jsem nikdy moc neměl peníze na ty CDčka, takže často tady jsou věci, které jsem si koupil v 90. letech, ty, co byly levnější, a oni byly často levnější, ty takový ty retro nahrávky, ty trochu vyčištěné nahrávky třeba z 50. 60. let, takže to je tenhle ten případ. Ale pak rovněž koncem 90. let mi kamarád, perkusista Tomáš Ondrušek půjčil komplet Beethovenských symfonií v autentické poučené interpretaci na historických nástrojích. Na to jsem tehdy koukal jako blázen, to jsem věděl, že se dělá s barokní hudbou, ale že už i s Beethovenem, to byla tehdy pro mě senzace. A hned jsem se doma do té nahrávky zamiloval, nehledě na to, že to byl i krásný objekt. Ono to mělo takovou dřevěnou krabičku, solidní, žádný plast. A ta interpretace celkově a tady ta druhá věta ze 7. symfonie zvlášť, je to hodně jiný. Proto to taky můžeme pustit vedle sebe. Hrajou to mnohem rychleji a ten zvuk je drsnější. Ty historické nástroje, zejména horny a tympány, znějí prostě drsně. A já jsem o tom hodně přemýšlel, jak to vlastně pomenovat, čím je to krásný, když vlastně to jakoby není tak okázale krásný. Protože zatímco, jak se to hrávalo předtím vlastně romanticky, to prostě hned člověka bralo za srdce. A tady to je jiný zážitek. Já mám tady poznamenáno místo citů akvadukt. A myslím to takhle, že akvadukt je takovej starořímský. Je něco, co stojí v krajině, je to v takový vlastně jižní krajině, která je suchá, trochu nevlídná tím. Teď je to z kamene, který je drsný a přesto je to nějak krásný, ale nechytá to za srdce. Je to krásný takovým nějakým monumentálním způsobem a taky jakousi pravěkosti. Tak tohle to já slyším prostě, když hrajou toho Beethovena na ty historické nástroje a hrajou to trošku svižněji a každý tón opracovávají pečlivěji. V tom romantickém se opracovávají spíš fráze a tady jakoby každý tón má svůj život zvláštní a je to krásný jak akvadukt.
0: A je to v pojetí souboru London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.

0: Tak to byla po druhé. Během našeho setkání s Martinem Smolkou druhá věta ze symfonie číslo 7 A-dur 92. díla Ludwiga van Beethovena v čele London Classical Players Roger Norrington. Postupujeme dál, teď už alespoň vím, co nás čeká, protože Martin řekl, že se mu líbí ta historická chronologie, tak předpokládám, že se budeme blížit stále více k našim časům.
1: Budeme, ale nejdřív dovol, abych přeci jenom řekl něco trochu ze své osobní historie. Ono to s tím souvisí. Protože mě opravdu doma vedli k hudbě. Tatínek byl ten muzikolog a hudební historik a expert na kde co kolem hudby, celá Praha znala, taky učil na AMU, spousta historik, jak kdy koho vyhodil od zkoušky a podobně. A on, přestože byl přezaměstnaný člověk, tak věnoval velkou spoustu času a úsilí tomu, že mě a mou sestru učil prostě hudbě na nejrůznější způsob. Třeba jsme měli už dosti brzo rodinné hodiny harmonie a taky cvičení sluchu, jo, že jsme seděli zády k pianu a to bylo někdy skoro denně. Akorát to mělo tu okolnost, že tatínek přitom, on byl takový velký fanda, jo, on to měl strašně rád a zapomínal na čas. A ty hodiny byly nekonečný. Nekonečný bývaly taky jeho souvětí se spoustou odboček, aby to mělo všechny souvislosti, na který si vzpomněl. Takže my jsme vlastně si toho se sestrou necenili. To mi došlo až po letech, jak to bylo úžasný. A když mi bylo 14, tak jsem tatínkovi zasadil hroznou ránu, protože když jsem mluvil o tom, kam teda po té základní škole půjdu, tak jsem, čím budu jako v životě, tak jsem říkal, že nevím, ale rozhodně ne, muzikant. A pokud je hudbu, tak už jsem hrál na kytaru a usoudil jsem, že vážná hudba je blbost a že krásná je rocková hudba, big beat prostě. A v tom jsem žil asi 4-5 let a pak, když se teda řešilo, co se mnou po maturitě, já jsem nebyl žádný excelentní student na tom gymnáziu, tak jsem přišel zpátky ke křížku a začal jsem teda vymýšlet, že bych šel na něco studovat hudebního a dohánět, co jsem mezi tím zanedbal. No a pak jsem teda udělal zkoušky s odřenýma ušima, ale udělal na konzervatoř, na kompozici, takže druhá střední škola po maturitě. A tam jsem se do toho pustil s velikánskou vervou do poznávání vší hudby, protože jsem viděl kolem sebe mladší lidi, kteří toho znali mnohem víc. A chytlo mě to a ta atmosféra té školy taky byla výborná. Protože na konci 70. let v té příšerné normalizaci konzervatoř byla takovým vlastně ostrovem relativního liberalismu a já jsem ještě nemusel chodit na žádný předměty jako čeština nebo občanská výchova. Měl jsem 3 roky starost jenom o hudbu. To bylo úžasné. Ještě jsme tam byli starší, my po maturitě, takže jsme i tak jako byli jsme takový frajeři, ke kterým se vzhlíželo. No a o tom už jsem vůbec mluvit nechtěl. Já jsem chtěl říkat, jak tam byl výborný pedagog, můj zvlášť milovaný František Kovaříček, který nás měl na nějaký kontrapunkt a analýzu skladeb, ale on to dal do jednoho odpoledne, byli jsme tam vždycky ve středu skoro celý odpoledne, skladatelé a dirigenti, a bylo takové poznávání hudby ze všech stran. Pro mě vlastně hlavní předmět tam tehdy. A on uměl vždycky něco jako naťuknout, nechat nás k tomu přivonět, jestli můžu takhle metaforicky, ono to většinou bylo u piana, že jo, a před notama. A uměl to tak, že my jsme pak, nebo aspoň já jsem hned toužil se dozvědět víc a šel jsem si už zatím sám. A zejména jsem chodil každý večer na koncert do Rudolfína, který bylo hned vedle. Ještě jsem si třeba stačil vypůjčit v archivu, který byl v Rudolfínu v podzemí, v archiv konzervatoře partituru, takže často jsem na těch koncertech koukal do partitury, byl jsem tam skoro denně a tehdy jsem považoval za vrchol hudby teda to, co hrály ty orchestry v filharmonie, do Fokuse taky chodilo na druhou stranu Starého Města, to bylo nedaleko. A co se tam hrálo? No hlavně romantismus, klasicismus, tehdy ještě i Bach, což už dneska ty symfonické orchestry jsou taky o to ochuzený, že to jim ty experti na starou hudbu vzali. No a mně se teda Čajkovský prostě líbil. No taky ne všechno, ale Patetická symfonie, poslední jeho šestá, končí tou větou, která se jmenuje Adagio Lamentoso, to si pak vypučil Hrabal do názvu jedné své prózy. A to je pro mě takový extrakt romantismu. Takže jednak to mám prostě rád z té doby, kdy jsem žil tím poznáváním hudby. No a další věc, já jsem to v téže době v jedné skladbě ocitoval. Já mám skladbu pro smyčcové trio, která se jmenuje Slzy. A vlastně napsal jsem to někdy, když mi bylo 23, 24 a je to první skladba, která už má něco, proč nepatří do koše, proč ji třeba i rád nechám zahrát znovu. Skladba se jmenuje Slzy a je to, to se těžko se vypráví hudba, že jo, ale tam prostě se vyne nějaká nekonečná melodie, která víc a víc naříká, trochu stoupá výš a výš. No a když už to dále jakoby nejde, když už jsou všechny slzy vylity, tak ten krok ještě kus jako vejš s tím napětím, který mě tehdy napad, byl úvod tady do té čtvrté věty, do toho extraktu romantismu od Čajkovského. No a pak jsem taky se hrabal v těch notách a tam je jedna zvláštnost. Protože to celé začíná takovým jako vzmachem, vzletem smyčcového orchestru. Ten se pak vrací a vrací v takovým čím dál jako prudší, divočejší podobě, jinak ta skladba pořád klesá někam do temných hlubin, extrakt romantismu, a pak se zase ty smyčce takhle jako vznesou. A tam je zajímavý, že v některý z těch vzestupů jsou překvapivě prokomponovaný, což člověk na koncertě nepozná, až s těma notama, že on křížil hlasy, že to je vlastně jako série akordů a nejvyšší tón toho akordu hraje po každý jiný nástroj z toho smyčcového, jiná skupina z toho smyčcového orchestru. Jo, takže melodie a i ta harmonie jde nahoru prostě tu, ale každý nástroj hraje ty ho, he, ho, he, ho, he, jako složitý skoky, aby vlastně je to pro mě taková nedořečená otázka, na kterou dnes úplně neznám odpověď, proč to takhle křížil, ale je to strašně zajímavý. Určitě tím vnes do toho ještě trochu víc exprese, že se to takhle i vnitřně jako, i uvnitř je schovaná taková divokost. Zase je to CD, které čistili v 90. letech technikou dnes již zastaralou, od zvuku k ještě zastaralejšího. Takže London Symphony Orchestra, dirigent Jascha Horenstein.

0: Dozněla čtvrtá věta Adagio Lamentoso ze symfonie číslo 6 bémol 74. díla Petra Iljiče Čajkovského. To je řečené patetické. Londýnský symfonický orchestr řídil Jascha Horenstein.
1: No u toho Čajkovského mám ještě poznamenáno, že to napsal v roce 1893. Mě ty data teda hodně bavějí a taky mě baví, když si přečtu tohle datum, že ono je to rok po Debussyho Faunovu odpolední. Takže určitě pečlivý student hudebních dějin by řekl, to už byl přece impresionismus, tak jak to, že extrakt romantismu. Tak pěkně se to křížilo v té době. To byla úžasná prostě doba na tom uměleckém poli. A téměř ze stejné doby, o pár let později, vznikla Mahlerova pátá symfonie. Takže tady máme další hit, který je poněkud zprofanovaný, protože je to to adagio, čtvrtá věta, kterou proslavil taky ten film Smrt v Benátkách. A já o tom taky rád vlastně učím, o tom, jak je to nakomponovaný. Tam hraje jenom smyčcový orchestr a harfa a dá se říct, že to je o nekonečné melodii. Nekonečná melodie, která se na několik způsobů rozpíná. Jo? Začne tak někde v běžné poloze, v jednou čárkované oktávě, stoupá, klesá, pak stoupne víc, pak klesne víc a nakonec to má rozpětí asi 4 nebo kolik oktáv. Ale on to rozpíná i jiným způsobem, například tím, že on je to taky takový extrakt romantismu, taková skladba, to si vybral ten režisér strašně dobře vlastně, to je taková skladba plná nenaplnitelné touhy. A on má řadu fíglů, ten Mahler, řadu prostředků, jak ten pocit, jak mu napomoci. Jistě to bylo v tehdejší době běžný interpretační prostředek, že se třeba některý tón, dejme tomu první v dalším taktu, že se s ním tak jako počkalo, někdy se tomu i říká mezi muzikanty, počká to. Jenže Mahler byl moderní mimo jiné v tom, že on všechno do těch not zapsal, leccos co se nezapisovalo. A to dělal často tak, že tam dal příraz nebo nějakou ozdobu. Příraz zní vlastně hrozně brutálně. Mně se líbí, jak Poláci tomu říkají přednutka. Jo, tak přednutka to vystihuje více, že tam dal prostě takovou tu malinkou notičku, která se musí nejdřív zahrát a tím se celý to pokračování malinko zdrží. A někdy je mezi tou přednutkou, nebo někdy je i skupina, někdy tam je propast i dvě oktávy. Jo? I v tomhle se ten Mahler jako to rozpíná. No a dále, teď už by to bylo asi moc odborný, tak já to zkusím už nějak moc nerozmazávat, ale ona je to taky skladba plná průtahů. Průtah to zní vlastně, když v obecné češtině, jako taková nějaká otravná zdržovačka, že jo? Ale v harmonii to je takový zvláštní prostředek, kdy se jeden tón z akordu z toho durového nebo molového kvintakordu, který nám připadá jako lahodný a takový jako bezpečně usazený, tak jedna nota se dá níž nebo výš a každý, i nemuzikant, tam najednou cítí, že ten tón někam potřebuje jít, rozvést, říkáme odborně. No a těchto těch průtahů tam má Mahler prostě desítky. To je zábavný, to je jenom počítat. Jo? Jeden rozvede a už tam v jiném hlasu prostě visí nějaký jiný. A to taky úžasně jako navozuje ten pocit té nenaplnitelné touhy. To ani nevím, jak to říct. Tak tohle si poslechněme. Mahlerovu pátou Adagio.

0: Takže to bylo Adagietto, čtvrtá věta z páté symfonie Gustava Mahlera v podání Filharmonického orchestru pod vedením Paula Kleckého. Ještě jednoho Mahlera nám naservíruje náš hostitel Martin Smolka.
1: Toho Mahlera jsem si taky zamiloval v té době toho studentského nadšení a chození na koncerty. A tam teda ta láska vydržela v plné intenzitě dodnes. I když nemůžu říct, že bych si Mahlera tak jako pouštěl, protože to jsou vlastně zážitky, které s člověkem trochu zatřesou. A je potřeba se na to soustředit, jinak to spíš vyrušuje. Jo, to nemůže znít jako kulisa, to je příliš členitý a vážný. No ale ještě chci teda říct drobnou legrační okolnost. Já jsem, když třeba se mi něco nelíbilo, co bylo slavný, tak jsem si myslel, že prostě jsem pitomej. A zároveň jsem měl svoje prostředky, jak s tou svojí neschopností jako zacházet. Třeba když hráli Brucknera, tak jsem věděl, že to bude pro mě nekonečný a že budu usínat. Tak jsem si prostě nešel sednout. Brucknera jsem poslouchal ve stoje, abych neusnul a abych konečně tomu přišel na kloub, kde je ta síla té věci.
0: A přišel jsi?
1: No, ještě jsem tomu něco dlužen. Ale u Mahlera teda přicházím dodnes na některé věci. Teď mám naplánováno, že si poslechnem čtvrtou větu ze čtvrté symfonie. Tam se zpívá, to je ta symfonie, kde tři věty jsou instrumentální. A pak se konečně zvedne ta zpěvačka a zaspívá. A já jsem tehdy, proč mluvím pořád o tom tehdy? To je trošku prostě to studentské nadšení, ten poznávací čas, to je takový základ světa trochu pro to vědomí. I když pak se člověk doví víc a nějak třeba ten vztah k těm věcem zraje, tak ta intenzita tehdejší, jako, to tam je prostě zapsaný hodně hluboko. No. A mně se tehdy líbily ty tragické věty, ty adagia, to, co jsme teď poslouchali. A věděl jsem i z nějaký četby a z dějin hudby, že vlastně on hodně bojoval o to pozitivní v té hudbě a že tam je mnoho věd, které jsou nějak jako světlejší nebo nějak s nějakou duchovní radost jako nesou. To mě moc nebavilo, to mě nudilo. A dneska teda už jsem přinejmenším, no ne, dneska už prostě to úplně chápu, dneska spíš ty tragický adagia, se jich trochu bojím jako něčeho, co může i deprimovat. A mezi tím jsem teda pochopil, jak to je s tou vnitřní radostí. Ale tady ta čtvrtá věta mě překvapila nedávno, protože vždycky jsem slyšel nějaký německý zpěv a takovou docela jako radostnou hudbu, plnou nějaký hudební a instrumentační fantazie. Někdy je to míň hezký, protože nemiluju ten operní zpěv. Tady jsem nakonec, taky jsem vybíral asi z pěti interpretací a nakonec jsem zvolil tuhle tu nejstarší, protože ta paní to vlastně zpívá tak jako klidně vyrovnaně, i když ten hlas zní trošku, i ta nahrávka už zní archaicky, takový je tam jiný vibrátor, než se dneska používá, člověk tam hned cítí ty starší časy, ale vlastně je v tom nějaký vnitřní klid a vyrovnanost v té interpretaci. Neruší mě nějaký děsný vibráto nebo přehnaně operní emoce nebo takové věci. No a teď teda k tomu textu, o kterém vlastně celou dobu hlavně chci mluvit. A to tady taky zahrabu. Protože to je z té sbírky Chlapcův kouzelný roh, kterou Mahler zhudebňoval s oblibou na více místech. A ten text se jmenuje Nebeský život. A já jsem vždycky někde četl nebo slýchal v těch dějinách hudby, že tam teda Mahler došel nějaký větší duchovní hloubky. A tak jsem byl hodně překvapený, když jsem si teď až skoro v dnešní době přečetl překlad český toho textu. Ono je to, ten Chlapcův kouzelný roh je sbírka písňových textů ze 16. až 18. století. Se sbírali to romantiční básníci v Beethovenově době. A dokonce, což mě překvapilo, to prý upravili a dodávali jako náš Hanka. Jo? Taky jsou tam prostě falzifikáty. Takže možná i v tom měl ten Hanka vzor. No ale ten text je prostě veselý a je ironický. Ty duchovní hloubky jdou jinudy než přes nějakou váženost. Začíná to tak jako ještě, že užívej radosti nebe, na nebi není žádný schon, zní tam jen velebení tón, tak to bychom ještě tak jako mohli cítit to, co by se dalo od toho čekat. Jenže pak se najednou tón změní a ukáže se, že v té básnické fantazii vlastně se tančí na tom nebi, jo, jsou v nebi a dělají to, co mají rádi, či tančej, zpívají, hodujou, dovádějí. A půvabný na tom textu je, že je obsluhujou ty svatý. Takže beránka vypustí svatý Jan, řezník, který ho zařízne, je Herodes. Svatý Lukáš dodá volečka, andílci pečou chlebíček, kuchařka je Marta, zřejmě ta starostlivá Marta, svatá Marta. Svatý Petr, rybář, že jo, ten dodá ryby. Takhle kouzelně vtipný to je. A teď ještě je tam nádherný si i někdy srovnat ten český překlad s tím německým, protože víno tu stojí jen groš a v té němčině je to kostet kein heller, čili nestojí ani halíř. A tady pak, když se dají do tance, tak se ukáže, že jich tančí 11,000 Jungfrauen, čili 11 tisíc panen, jo, tak to i změnění v poslední sloce, to měřítko, jo, to jsou pěkný davy, tam na tom nebi tancujou. No a Cecília, svatá Cecílie dodá kapelu.
0: A o tom zpívá ta dáma tady na té nahrávce.
1: Ano.
0: A tou dámou je, hned se podíváme, kdo je tou dámou, interpret je stejný jako u předchozí ukázky z Mahlera, to znamená Filharmonický orchestr a Paul Klecky, a tou dámou je Emmy Loos.

0: podání Filharmonického orchestru pod vedením Paula Kleckého dozněla čtvrtá věta ze čtvrté symfonie Gustava Mahlera. Solový part zpívala Emmy Lose. Dmitrij Šostakovič, Martine Smolko.
1: No, poskočíme o 70 let dál, protože 14. symfonii napsal Šostakovič počátkem 70. let, v té době, kdy v tom sovětském Rusku byla na krátký čas trošku taky uvolněnější doba zřejmě v tom umění. To je prostě krásně vlastně soudová hudba. Jo. Tam jsou i věci, to je prosmyčcový orchestr a dva pěvce, pěvkyně a pěvce, a někdy to zní hodně moderně. I ta věta, kterou jsem vybral, totiž tato symfonie, ona je to vlastně cyklus 10 písní. A je to na texty různých evropských básníků, v tomhle případě Apollinéra, v ruských překladech. No a já zase o tomhle tom rád učím, protože on tady nádherně pracuje se zvukem té básně. Ta báseň je teda tvrdá, těžká, je tři lilie, na hrobě sebevraha. A teď jsou tam prostě tři sloky a tři takové oblouky v té hudbě a pomalu se dovídáme vlastně, o čem to je, že jo? Ten text se odvíjí pomalej vždycky v hudbě. Takže nejdřív se dozvíme, že kořeny té lilie, to jakoby vypráví ten sebevrah, který tam leží někde za zdí hřbitova a má tam jenom prostě mohylu a ty tři lilie. A kořeny jedné lilie mu vrůstají do těla, jedny pak do úst a něco pak dokonce do očí. Takže takovýhle tvrdý text, ale hudba vlastně dlouho je taková čistá, půvabná, když člověk teda je už zvyklý trošku na ten kód 20. století. Je tam solo violončela ve vysoké poloze převážně v duetu s tou sopranistkou nebo mezzosopranistkou a ona zpívá o těch třech lilích a krásný je na tom, jak pracuje teda se zvukem toho verše, protože tam je tři lilie, tři, několikrát to zopakuje a ještě to takhle obrátí, jo. A když se do toho zaposloucháme, tak tam je pořád lili, tri, lili, i, lili, lili, i, tri. Pořád to i. Takže takováhle je to kompozice velmi rafinovaná i v tomhle, čeho si člověk obvykle, co si u hudby neuvědomí. Jo? Zvuk těch slabik. No a historie těch nahrávek. Já jsem si to koupil na LPčku někdy v 80. letech v Drážďanech. Možná už z kraje 80. let. A tam to zpívala nějaká úplně úžasná Ruska, která měla takovej ten temnej hlas. Mohutnej. Takže ho vlastně mohla používat v těch lirických pasážích jen tak jako na desetinu intenzity. A pak do těch výšek šla ale s takovou brilancí, že vůbec, no prostě to bylo krásný už